0: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
1: Tahické léto a Popals Praha už je tady!
2: Zábava, vlny, tobogány.
3: Co vás čeká?
2: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
3: Plno tobogánů a skluzovek.
2: Tak všichni rychle do plavek.
3: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
2: Relax, drinky, animace.
3: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
2: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
1: Akopalas Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na akopalas.cz.
4: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní

Potřebujete partnera pro velké projekty nebo jen dodavatele nářadí? Red Tool je dlouholetý specialista značky Milwaukee v České republice. Máme zkušenosti z rozsáhlých staveb, průmyslových zakázek i specializovaných provozů. Navrhneme řešení na míru, zajistíme dodávky, servis i kompletní podporu. Profesionálně, efektivně, bez kompromisů. Tak koukni na www.redtool.cz. Red Tool. Jednou červená, navždy červená.

0: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort-group.cz
1: Alegria, firma na zážitky, nabízí letní vodní adrenalin.
2: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
3: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
4: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
1: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
4: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
5: firmanazážitky.cz.

0: chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
3: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Ceny ropy znovu prudce rostou. Na světových trzích zdražují zhruba o 8% kvůli dalšímu vyostření konfliktu na Blízkém východě. Investoři reagují na vojenské údery Spojených států a Saudské Arábie v Iráku i na odražený iránský raketový útok proti americkým silám. Obavy z možného omezení dodávek ropy z regionu zvyšují nervozitu na trzích. Pokračující růst cen ropy se může v dalších dnech promítnout také do cen pohonných hmot v Česku. Nízký stav Dunaje omezuje výrobu elektřiny ve střední Evropě. Maďarská jaderná elektrárna Pax odstavuje jeden reaktor, protože v řece není dostatek vody pro chlazení. V Rumunsku pak kvůli stejné situaci odstavují reaktory dva. Za mimořádně nízkou hladinou Dunaje stojí dlouhodobé sucho a pokračující vlna veder. Podle odborníků může podobných omezení kvůli klimatickým podmínkám v budoucnu přibývat. Lukáš Horníček má namířeno do Premier League. O českého reprezentačního brankáře se podle portugalských médií vážně zajímá Newcastle United. Braga je ale ochotná jednat pouze v případě, že anglický klub zaplatí výstupní klauzuli ve výši 725 milionů korun. Pokud by se přestup uskutečnil, stal by se Horníček jedním z nejdražších českých fotbalistů historie. A teď už pojďme k nám do regionu.
4: Lesy České republiky postaví v Hradci Králové nové centrální sídlo. Má jít o největší administrativní dřevostavbu u nás a hotová by měla být nejpozději v roce 2034. Stavba vyjde na asi 2 miliardy korun. Vedení podniku tvrdí, že oproti nákladné rekonstrukci současného sídla jde o lepší řešení. No, na Černé Hoře ještě počasí, léto jako vyšité. Po ránu 14 až 18 stupňů a odpolední maxima 33 až 38 stupňů ve stínu. K tomu po celý den jasná až polojasná obloha.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
5: Vstal jsi, dokázal jsi to, jako šampion.
1: Začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
6: šampionů. No jo, už se blíží páteček, krásné ráno vám přejeme my tři, Michal, Jasmin, David, ahoj.
7: Ahoj.
6: Dobré ráno. Jak se vám spalo na dnešek?
7: No, upřímně moc ne. Když jsem se zbudila, koukla jsem se na hodinky, co mi měří ty životní funkce a všechno možný a opravdu mám hodnoty, jakože bych dneska měla umřít, jakože že jsem kaput dnešním dnem.
6: Takže Jasmin je technicky mrtvá, já tak trochu taky co David.
8: Já naštěstí žádný hodinky nemám, takže já jsem byl v pohodě.
6: Takže to je hodinkama.
8: Je to
6: no, tak.
8: Tak
6: jo. Sia, Unstoppable, tím začínáme, ať to tady rozjedeme. Tak krásné ráno všem.
1: Hit Radio Černá Hora.

0: si myslím, že super start čtvrteční snídaně. Avicii, Sandro Cavazza, Without You. Krásné ráno v 6.09 Zitrádia.
1: Dneska budeme mít všichni jedinou misi, a to přežít, jo, protože nás opravdu čekají zase tropy, jak někde z Dovči, akorát bez moře, bez jídla zadarmo a všechno tohle kolem. Už kolem 8 ráno má být 25 stupňů a odpoledne mají přijít až 40.
0: Fuj.
1: No fuj.
0: Fuj. Bude to takovej Survivor, tak pokud jste se někdy chtěli zúčastnit tady té soutěže, tak dneska se to nám všem splní. Já jsem teda doma dal, padly jasný instrukce, včera než jsme šli spát, a říkám té mojí, až se probudíš, zavři všechna okna. Jo, takže my teďka přes večer jsme měli přes noc všechno otevřený, aby jsme to aspoň trošku vyvětrali, ještě i když přes noc bylo už asi 20 stupňů, ale instrukce jasný. Jak bojujete proti vedru vy?
2: No, já teda ještě jednu věc k tomu, jaký bude dneska vedro, jo. Mně přijde takový trošku zvláštní, že když jsem ráno vstal, tak jsem si říkal, sakra, už je tady zima, protože je strašně dlouho tma. Aha. A večer, když usínáte, jestli jste si to všimli, je strašně brzo tma zase. Takže já si říkám, sice extrémní teploty, a na druhou stranu ta zima už se blíží a já to ještě nechci, takže já si ten dnešek naopak užiju.
0: Takhle, já jsem rád, že vždycky David v tom najde něco pozitivního, to je dobře. A co ty, Jasmin, jak to vypadá u vás doma? Vy máte vlastně,
1: klimatizaci. Ale my nemáme takovou tu, co je tady nebo v kanclech různě a tak. My musíme mít tu rouru z okna, co dělá strašný bordel, jakože hluk.
2: Jste chudáci.
1: A jen v jedné místnosti,
2: zvládnete,
1: že jo?
2: To s tím hlukem.
0: Jo. No hlavně to zvládněte vy, kdo nás posloucháte. Takže jestli jste ještě doma, tak opravdu super tip je možná zavřít ta okna, ať se vám tam to vedro neakumuluje přes ten den, jo. Co se nám tady teďka naakumulovalo, je další parádní muzika. Nelly Furtado, Say It Right, taky Linkin Park, Up From The Bottom, 6.11. Hezké ráno!

0: na 7. Dvě minuty k tomu, tohle je Hit Radio a Nelly Furtado. Krásné ráno. Terminátor má dneska, hádejte, kolik mu je, Davide, typni si.
1: Jako ten první film?
0: Ne, jako tomu člověku.
1: Tak to nebudu typovat, protože to vím, tak nechám Jasmin.
2: Já to taky vím.
0: Dobře, no. Tak schválně typněte si vy, kdo jste u rádia, kolik je dneska Arnoldu Schwarzeneggerovi. Je to přesných 79 let a pořád vypadá, že by nás tady sesekali všechny. Jo. Co on teda sám tvrdí, že dnešní cvičení už pro něj není o obřích svalech, ale o tom, aby si sám donesl tašku z krámu a nemusel mu někdo vázat kaníčky. Jo. Frajer.
2: Jako je to velký frajer a až mi bude 79, až nám všem, pokud nám bude 79, tak jako bejt v takovýhle kondici, to by chtěl každý.
0: No závidíme, já, to byl teda můj vzor, nevím jak, u tebe, Davide?
1: Taky.
0: Taky.
3: On se to nepovedlo, co?
1: Mimochodem, on říká, že, trošku navážu na to, co říkal Michal, že v jeho věku už není potřeba si dosahovat nějakých velkých cílů v tom cvičení, ale najít si v každém věku cvičení, které vám vyhovuje, který vám umožní být zdravý a hýbat se.
0: Teda musím říct, že jsem víc jako o polovinu mladší, tak za mě teda opravdový bodybuilding není taky zvednout stovku na benčo, ale vstát z gauče bez toho, abych udělal...
1: On se ti to nedaří, co?
0: Tak Arnolde, 79 let, takhle na dálku přejeme všechno nejlepší. Pokud třeba i vy dneska slavíte narozky, i vám, no a za malou chvíli Offenbach, Norma, Jean Martin, Overdrive, tady na Hit Radio. Dobré ráno.
4: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Radio na Spotify a všech podcastových platformách. Nastup! Tenhle vlak tě sveze časem. Vítá vás nádraží 90.

0: to je lepší z Hitrádien.
1: Jedinečná akce v drogerii Teta. 2+1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
2: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé v sobotu 8. srpna v Brewerových sadech v Kutné Hoře. Těšíme se na vás.

0: toboganů a skluzovek.
1: Tak všichni rychle do plavek.
2: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
1: Relax, drinky, animace.
0: To je nekonečné moře legrace, jak z tahitské pláže.
1: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
3: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
4: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
5: Barvám neutečeš 2026. Nejbarevnější akce roku je opět tady. Barvám neutečeš 2026. 8. srpna Sportovní park Pardubice. Dvě trasy, tvoje tempo. Barvám neutečeš CZ.
6: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
7: Tak to kecáš.
8: Velkej, co? Kámoš má ještě větší.
7: A co na to jeho holka?
8: Našla si jinýho, ten má malej.
7: No jo, zlatej malej.
9: Na velikosti pohledávky nezáleží. ePohledávky.cz ji vyřeší rychle, spolehlivě a kompletně online. Neriskujete ani korunu. Bez jakýchkoliv poplatků předem. S garancí, že platíte až ve chvíli, kdy máte peníze bezpečně na svém účtu.

0: tak všechno mám.
1: 6.28, tohle je nejnovější Poetika Blízko. S vámi Hit Radio, Michal, Jasmina, David a David má
2: ranní update.
1: Do bavorských lesů se mají vrátit lavičky pro turisty. Majitelé je v posledních letech odstraňovali ze strachu z odpovědnosti za případné úrazy. Nová úprava zákona má ale stanovit, že lidé budou lavičky využívat na vlastní nebezpečí.

0: vlaků z Pardubicka vyrazilo ve třech starých Felicích až do Istanbulu. Během 8 dnů ujeli přes 4600 kilometrů ve vozech bez klimatizace i moderního komfortu. Nízkonákladovou výpravu na hranici Evropy a Asie označují za jeden z největších zážitků svého života. U jezera Most začíná festival Let It Roll. Pořadatelé očekávají kolem 20 000 návštěvníků na největším drum and bassovém festivalu světa. Během několika dní vystoupí hvězdy jako Pendulum nebo Wilkinson. Na bezpečnost budou dohlížet policisté na souši i na vodě.
1: Tak jsi řekl ten název Let It Roll, jo, tak vlastně tomu říká zlámaný beat, jo, ty jsi tam normálně zlomil, DVD, to nebylo schválně.
0: Já jsem si nejenom, mě tam naskočilo Let It Rock.
1: Let It Rock?
0: Ne, to je Let It Roll.
1: Let It Roll.
0: Je fakt, že jsme se tady nedávno, nebo jsme tak trošku ohrnovali nos nad tím festivalem Brutal Assault.
1: Takhle, jestli tady někdo ohrnoval
0: ty jsi taky ohrnoval.
1: Já jsem neohrnoval, já mám skvělý vzpomínky, ale tak tohle, mě to baví ta muzika, co vás?
0: Já taky ohrnuju teda tentokrát.
2: Jo, mně se to líbí, jakože, nebo takhle, nevadí mi to.
1: Když to začíná, Davide?
0: Začíná to dneska, potrvá dneska. To do 1.8.
1: Dneska, takže vy, kdo máte rádi zlámaný beaty, tak si tenhle festival užijte. No a kdo máte rádi třeba Counting Crows, jako tady David?
0: No, tak na takovýhle festival bych vyrazil.
1: No tak pojďme si to dát, tohle je srdcovka, kterou jsme vybrali my tři. Srdcovky vám hraje Jirka Polnář mezi 12. a 13.

0: čtvrteční Hitrádio, snídaní šampionů, 6 minut po půl sedmé, dobré ráno. Mě by zajímalo, jestli jste někdy překvapili svoji polovičku, že jste uvařili něco dobrého, třeba k večeři.
1: Že jsme neuvařili, tím jsem jim překvapil několikrát.
0: Dobře, tak ty Jasmin.
2: Ne, tak to je to samý, jakože taky bych ho překvapila spíš tím, že jsem nic neudělala, protože jídlo má samozřejmě pořád. Ale naopak třeba Kuba mě jednou překvapil, jednou jedinkrát, že uvařil večeři on. Bohužel se to nedalo jíst, protože tam dal příliš mnoho chili, ale zase je expert na vajíčkový snídaně, protože byl na kurzu a teď dělá teda excelentně.
0: No, tak dobře, slyšíš to, někdy půjdeme tady k Jasmínům na snídani.
1: Ona nám mezi tím vypere, že jo, ráda tuhle krátkou chvíli.
0: To jsi říkala včera, jasně. No proč se na to ptám? Já jsem teda, přiznám se, taky, když jsem zkoušel vařit pro svoji partnerku, tak jsem z toho byl překvapený i já, protože se to nepovedlo. Nicméně, pokud byste vaše vaření, nevaření chtěli posunout někam dál, o štok vejš, tak už za necelou hodinu tady bude opět rychlá pitka a je tam luxusní výhra. Kompletní sada 9 online kurzů Přemka Forejta v hodnotě 30 000 korun a vy můžete získat všechny tyhle kurzy.
2: Navíc teďka Přemek Forejt spustil aplikaci, která je úplně nová, jmenuje se Kurzy Přemka Forejta. Je zdarma, najdete v ní několik lekcí, které jsou zdarma přístupné a když si tu apku stáhnete, tak tam na vás čeká tajný kód s 50% slevou na jakýkoliv kurz.
0: Super důvod, proč být u Hit Rádia i okolo půl osmé. No a další důvod, proč být s námi i za chvilku Sunrise Avenue, taky Cyril Stumblinin. No a přidáme i aktuální dopravu, ať víte, jak to ve čtvrtek ráno frčí.
3: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
4: Doplavek už zhubnout nestihneme, ale

0: na Hit Rádiu. Hit
1: Rádio. Přijďte 10krát a vyhrajte. Letní výzva Form Factory je v plném proudu. Hrajte o více než 400 cen v hodnotě přes 1 milion korun. Více na formfactory.cz.
2: Jezdíte rádi na kole? Tak to je pecka.
3: Ne, to je cyklopecka.
2: Vyražte sami anebo s celou rodinou na ty nejhezčí trasy po Pardubickém kraji.
3: Cyklopecky.info.
2: Vyberte si z 15 dokonale připravených okruhů různých obtížností, které vás provedou po zajímavostech Pardubického kraje.
3: A klidně vezměte děti i babičku s dědou.
2: Cyklopecky.info.
3: Pozor, do konce září soutěžíme o horské kolo a spousty pobytů.
2: Tak do toho šlápněte na cyklopecky.info. Info.
4: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi?

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Fenomén Šance Liga je zpět.
2: Tady Ondřej Mihálek z Hradce Králové. Čeká nás spousta velkých zápasů, tak u toho buďte s námi.
1: Všechny zápasy fotbalové Šance Ligy sledujte exkluzivně na jednom místě. Na Banplay.
3: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
4: Proč cestovat daleko? Na Dolní Moravě tě čeká svět nekonečných možností. Tohle nikde jinde nenajdeš. Světové unikáty Skybridge 721 a stezka v oblacích. Dětské parky s obřím mamutem, nejdelší bobovka v Česku nebo famózní bike park. Navíc nový akvapark s tobogány a největší wellness na českých horách. Na skok nebo na víkend? Světová dovolená má letos adresu na www.dolnimorava.cz.

0: pruhy. Při zvýšeném provozu se to tam může štosovat.
1: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Pořád jste tady.
6: Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: Vám hraje čtvrteční Hit Radio Snídaně šampionů 6.48. Krásné ránečko.
1: Je to doba dovolených a co si budem, moře je na koupání skvělý, že jo? Ale někdo si z něj udělal vyloženě koupelnu. Konkrétně turistky na pláži u Severního moře, který tam vlezli a normálně si tam čistili zuby, myli si tam vlasy a dokonce se holili. A to jako všude, jo,
0: nekecej.
1: V tom moři.
0: Tak pojďme si říct, že tohle je poměrně netradiční ranní hygiena.
1: To musí být ty ryby úplně zmatený. Jakože kde mají všechny keře najednou?
0: No, já si říkám, jako vlastně, když si představím chudáci, ty lidi, co si třeba tam plavou a ty vody si lokli, jo, tak... Vlastně chudáci i ty mořský tvorové, jo, protože si představ, jo, že jsi chobotnice.
1: Pokusím se, jo. No.
0: Plaveš si takto vodou, potkáváš svý starý známý, medúzu, čau kámo, ježka,

0: Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude
0: zdejší,
1: všude je fajn.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
4: Hi, it's me, Rita Ora.
5: I'm Macklemore.
4: I'm Dua Lipa.
6: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany. Srdeční záležitost.
7: Rádia.cz Hit Radio.
8: 7. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Schodek státního rozpočtu má příští rok zřejmě vzrůst. Premiér Andrej Babiš uvedl, že deficit bude sice nižší než 400 miliard korun, ale vyšší než letošních plánovaných 310 miliard. Ekonomové označují takový vývoj v době hospodářského růstu za znepokojivý. Přesnější odhad podle ministryně financí Aleny Schillerové přinese až srpnová makroekonomická prognóza. Podle analytiků by stát měl v období ekonomického růstu spíše snižovat zadlužení a vytvářet rezervy. Ministr školství odmítl návrh na zrušení devátých tříd. Robert Plaga označil plán předsedy SPD Tomia Okamury za nereálný. Okamura tvrdí, že by změna ušetřila až 50 miliard korun ročně. Podle ministra je ale takový odhad nepodložený. Debata o případných změnách českého školství tak bude pokračovat i v dalších měsících. Požárů elektrokol a elektrokoloběžek v Česku rychle přibývá. Za posledních 5 let jejich počet vzrostl z 10 na 142 případů ročně. Hasiči upozorňují, že největší riziko představuje nabíjení poškozených baterií. Doporučují proto nenechávat elektrokola ani elektrokoloběžky nabíjet přes noc nebo v chodbách a dalších únikových cestách. Podle odborníků souvisí nárůst požárů hlavně s rychlým rozšířením těchto dopravních prostředků. A teď už pojďme k nám do regionu.
9: Na Černé hoře vás bereme do Chrudimi, která bourá bývalou knihovnu v Topolské ulici. Na jejím místě vznikne asi 30 parkovacích míst a do budoucna město zvažuje i stavbu parkovacího domu. Na sídlišti je podle radnice parkování dlouhodobě nedostatečné a řidiči dávají za pravdu. I předposlední červencový den bude slunečný, čeká nás jasná až polojasná obloha na východě Čech a k tomu celkově vedro, to jsme čekali, 33 až 38 stupňů ve stínu. Takový bude čtvrtek právě u nás na východě Čech.
10: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio, kdekoliv a kdykoliv přes apku Radia.cz.

0: Snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
1: Ahoj, hezké ráno.
2: Krásný čtvrtek vám všem. Snídaní šampionů. Díky, že jste tady s náma i v tuhle tu chvilku.
1: S vámi Michal, Jasmin a David. No a samozřejmě parádní muzika, Avril Lavigne, Skater Boy, taky Xindl X, no tak pojďme na to.

0: 6 minut po 7 si dáváte čtvrteční rádio, krásné ráno, Avril Lavigne, Skater Boy.
1: Možná jste někdy zažili pocit jako já včera, hlavně dámy třeba s prstýnkem. Co se stalo, jo? Chtěla jsem si prostě nasadit prstýnek a většinou si je dávám na levou ruku, protože tam mám o něco menší prsty a kůstky než na té pravý. A já jsem to zblbla a dala jsem si jeden prstýnek nesprávnej na levou ruku a teďka on samozřejmě tam nandat šel, ale jak to známe, tak zpátky už to nešlo.
2: Takže to je školácká chyba, ale
1: no, samozřejmě. Takže já tam mydlila o 106 mídlovou vodou. Teďka jsem se to snažila sundat, úplně mi bylo horko, měla jsem návaly horka z toho stresu, že to nesundám. Měla jsem nejdřív rudej prst, pak zelenej, fakt mi z toho bylo hrozně. Nakonec se povedlo, ale tenhle ten pocit, to asi známe všichni, ne?
2: No, určitě jo, já teda i s prstýnkem, samozřejmě, když jsem byl menší, tak jsem si zkoušel třeba mamky prstýnek a taky to nešlo úplně sundat, ale nebylo to tak hrozný, asi jako připomněla si mi, jak to je dlouho zpátky, rok, co se tady stalo v rádiu. Já jsem tady nešel, bude to velký přiznání, já jsem tady na chodbě našel kus nějakýho plastu, bylo to, já nevím, z čeho to bylo, z kávovaru nebo, nevím, a tak jsem do toho začal strkat prostě prsty.
3: Jo, prst, uf.
2: A ten prsteníček se mi tam normálně zasek, jo. A teďka Jasmin může potvrdit, co se dělo. Já jsem tady s tím, to bylo před vysíláním, já jsem tady s tím chodil na té ruce a nešlo to namazat mejdlem, pak jsme tady sehnali olej, pak jsme šli nakonec za holkama na recepci.
1: Pak recepční přišli sem a snažili se z toho celý patro a celá budova se vlastně Michala snažila dostat.
2: Vyprostit.
1: Jo, z tohohle. A to je klasický, ale chlap, prostě prostrká ty pazoury, kam nemá.
2: No, mě by strašně zajímalo, nebo vlastně radši ani ne, komu ten díl chyběl, protože my jsme to museli rozříznout pilkou, kterou jsme tady našli u sekuritáka dole na vrátnici. A jako nikdo se nepřihlásil. Já vůbec nevím, co to bylo za díl, ale není, neexistuje.
1: David uvíznul někdy.
3: Tak prstýnek jsem taky zkoušel, mamčin, a ono nejhorší, jak popisuješ, když se to pak člověk mermoucí snaží sundat, tak on ještě napuchá a už vůbec to nejde. Jo.
2: Jako mě to nejdřív přišlo, jestli vzpomeneš, Jasmin, mě to přišlo jako legrace nejdřív, jo? Že jsem se smál sám sobě, jakože to sešel ale blbec, Michale, jo, a říkám si, tak jako sranda, vás to pobavilo, ale třeba po, a nevím, 3/4 hodiny to trvalo, tak třeba už po takový půl hodině, už to nepřišlo vtipný ani mě, jo? Protože přesně jak ty říkáš, tak ten prst, on byl dvakrát větší pak a jako nešlo s tím nic, jo.
1: To byl teďka, párek normálně.
2: A už to bolelo a teďka to tak pálilo a teďka se to řezalo tou pilkou ještě. Já říkám, já už nikdy nikam prsty strkat nebudu. Mě by zajímalo, co by nám na to řekla legenda televizních novin.
4: Paní Zdena zůstala v kořenech zaklíněná celých 11 hodin.
5: Nebylo tady do smíchu.
6: Kromě několika šrámů se jí naštěstí nic nestalo. Na tuhle dovolenou ale jen tak nezapomene a do lesa na procházku už prý nikdy sama nepůjde.
1: No. Zdeno!
2: Zdeno! No, tak by nás zajímalo, jestli vy máte nějaké takovéhle podobné historky, kde jste něco někam strkali a nebo jste se prostě zasekli celý.
1: Kde jste uvízli, to nám dejte vědět. Číslo k nám 777-937-777 a ať to máme hnedka z první ruky s těma emocema, tak budeme rádi za hlasovky.
2: Přesně za hlasovky, no ale budeme rádi i za klasický zprávy samozřejmě. Single X, dovolená, to k vám letí teď, no a my se těšíme na vaše příběhy, který pobaví nejenom nás, ale všechny posluchače. Tak pojďme na to.

0: Krásné ráno z Hitrádia, přesně ve 7:45.
1: Kde jste kdy uvízli nebo se nějakým způsobem zaklínili? Na to jsme se vás ptali, já jsem měla včera takovou příhodu s prstínkem. No a jak to teda vypadá u vás? Pojďme rovnou na to.
0: Píše třeba Jirka, zdravím, když jsem dělal montáže satelitních televizí, při jedné montáži u jedné paní se ozvala příroda a já prostě musel na toaletu. Jak je mým zvykem, zamknul jsem se a co se nestalo? Zámek se rozbil a z 5minutové návštěvy na záchodě se stala 2hodinová, kdy ještě paní musela zavolat zámečníka.
1: To je nepříjemná situace. Josef píše, jednou, když jsem byl malý, tak jsem si hrál s drátovýma sluchátkama se špuntama a jeden špunt se mi zaseknul v nose.
0: A tak to je v pohodě. Vem si, kdyby se ti zasekly v nose dnešní AirPody bez drátu, tak to bys těžko táhla ven.
2: Hlavně za 5000, že jo?
0: No jasně, a to bys udělal. Tak pojďme dál. Další zpráva. Tak mně se to přímo nestalo, ale mému bráchovi, když jsme byli malí, tak jsme jezdili ke známým na vesnici. No a brácha zvídavý tříletý mrně šel zkoumat slepice. Tak strčil hlavu do otvoru, kudy chodí slepice do kurníku. A zasekla se mu tam tak hrozný řev. A pak půl vesnice mu vyprošťovalo hlavu z kurníku. To píše Eva.
1: Já mám dost podobnou story, ještě vlastně, když jsme šli do restaurace, bylo mi třeba tak 6 a tam byly takový mříže železný. A já jsem taky byla zvědavá, tak jsem tam prostrčila hlavu tím otvorem, tam to šlo, zpátky už to nešlo a hlavně já jsem měla jako menší, jako větší uši, což se věkem srovnalo, ale v tu dobu brácha ze srandy říkal ušní modelka, to říká teďka sekře, která se toho nezbavila, bohužel.
0: Ušní modelka.
1: No, že by to byla taková velikost, že tam můžeš vystavovat klidně nějaké jako věci takhle, jo. A takže zpátky to prostě nešlo a opravdu taky skoro celá ulice mě tam tehdy vyprošťovala.
0: Taky píše Tomáš, dobré ráno, kamarád mi vyprávil, že jako malý kluk byl s rodiči nakupovat globusu a našel na zemi zdrhovací pásku. A nenapadlo ho nic lepšího, než si ji utáhnout kolem jednoho z prstů na ruce. Po pár minutách zjistil, že utáhnul pásku až moc a že ji nelze sundat bez pomoci. Rodiče kvůli němu specifikovali celý supermarket a po pár minutách ho prý někdo z místní údržby vysvobodil. Máme tady taky ještě hlasovku od Káti.
3: Dobré ráno všem do studia, posluchačům. No tak já mám takovou historku a zážitek se svým synem, který je teda dnes již dospělý, ale když byl malý, měl asi cca 3-4 roky, tak je po několikeré upozornění, že má zůstat na té chodbě jenom stát a čekat, až připraví mladší dcerku, tak prostě syn si strčil hlavu mezi šprušle na chodbě. Mezi zábradlí, ano, slyšíte správně, mezi zábradlí. Bylo to, byly to takové nervy, protože hlava tam šla, ale zpátky ven samozřejmě ne. Takže jsem prostě celá spocená, červená, rudá, prostě se snažila tu hlavu dostat zpátky, mezi tím mířovalo druhé mladší dítě, do toho jsem přemýšlela, když by to nevyšlo, co budu dělat, jestli budu volat hasiče, to budu rozřezat, nebo nevím. Takže nakonec jsem mu tu hlavu teda dostala s tama, nevím, jakým zázrakem, do dneška nevím. Jedno velké úlevou jsem se rozbrečela a můžu vám říct, dnes to dělá moje vnučka. Takže se potatila a nevím, co tohle je za nápad, ale už tu hlavu mezi těma špušlama na chodbě měla taky. Takže vám přeji krásný den a myslím si, že tohle je snad ještě horší než ten prst, i když ten znám taky moc dobře. Tak si mějte hezky, ahoj Katka.
0: Mě teda Káťa připomněla spoustu vzpomínek z mého dětství. Úplně jsem zapomněl, že jsem tam tu hlavu mezi ty šprusle rval taky. Vy, co vy dva? Měli jste někdy hlavu ve špruslích?
1: Já to říkala před chviličkou, ale to je v pohodě, Míšo.
0: Co ty, Davide?
2: Já.
0: David ne. Taky jste psali o zaseknutých prstech v prstíncích, no tak opatrně kam co strkáte. My vám teďka strčíme další hity. Felix Jen, Jasmine Thompson. Jasmine.
1: Jasmine, to ale it's ty? Okay.

0: hlas jak ty? Jasmin, ta Jasmin, Thompson.
1: To je ona.
0: To se, je to ona. To tak já nevím. Felix Jen, Jasmin Thompson, Ain't Nobody, 7.22 na Hit Radio.
2: My jsme se tady bavili o těch věcech, kde jste se dokázali třeba zaseknout, nějakým způsobem zašprajcnout, takže to kolikrát nešlo zpátky, tak píše ještě Martina. Byl u mě v práci pán a říkal mi historku, jak se mu zasekl na ruce prstýnek. Tak jel k hasičům, aby mu ho sundali, ti prý jen tak nemůžou, takže museli jít do nemocnice. A v nemocnici zase zpátky zavolali hasiče a ty ho teda nakonec vysvobodili. Tak co to je?
0: Mě tohle připomíná, když jsme byli malí a určitě se v tom poznáte, když jsme chtěli něco po rodičích, jo, a přišla sa. Tati, můžu dneska ven? Hele, to si domluv s mámou. Mami, můžu dneska ven? Tak to si domluv s tátou. Stejný. Děkujeme za všechny vaše zprávy, to nás moc pobavilo. Co vás zabaví za chvíli? Další muzika Enrique Iglesias, Subevela Radio. Taky budeme soutěžit o online kurze vaření Přemka Forejta v hodnotě 30 000 korun. No a myslíme i na vás, kdo nás máte sebou na silnicích. Řekneme, jak to tam vypadá. Bude doprava, hezké ráno.
3: Na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v

0: Česká turist Trofy Hořice. Evropský šampionát IRRC Třídy Sportbike a Supersport. Evropský šampionát ESR Superbike, ale i klasici. Jezdci z 15 států. Neváhejte a přijeďte se podívat. 8. a 9. srpna Česká turist Trofy Hořice. Více na 300zg.cz.
1: Proč cestovat daleko? Na Dolní Moravě tě čeká svět nekonečných možností. Tohle nikde jinde nenajdeš. Světové unikáty Skybridge 721 a stezka v oblacích. Dětské parky s obřím mamutem, nejdelší bobovka v Česku nebo famózní bikepark. Navíc nový aquapark s tobogány a největší wellness na českých horách. Na skok nebo na víkend? Světová dovolená má letos adresu na www.dolnimorava.cz.
2: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
3: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
4: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
3: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.

0: nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Komplikace v dopravě teď hlásí dálnice D11. Nepojízdné auto stojí na kilometru 52 ve směru na Prahu. Některá auta tam lehce přibržďují, tak tam projíždějte s opatrností.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio Černá Hora.

0: Iglesias. Subeme la rádio na Hit Rádiu. Přesně o půl osmé za chvíli. Rychlá pitka. Budete soutěžit o kurzy Přemka Forejta. Nejdřív ale David a jeho ranní update.
1: Ranní update.
2: 97letá kuchařka se stala internetovou hvězdou. Důchodkyně z Miami si získala miliony fanoušků videí, ve kterých se svým vnukem vaří tradiční rodinné recepty. Letos se navíc stala nejstarší žijící ženou, která pravidelně tvoří kuchařská videa na YouTube. Názory přátel mohou nový vztah výrazně ovlivnit. Podle psychologů je dobré vyslechnout si pohled okolí, ale konečné rozhodnutí by mělo zůstat na vás. Jediná poznámka od kamarádů totiž může změnit pohled na partnera, i když jste si do té doby skvěle rozuměli. Češi jsou evropskými přeborníky v nakupování ve slevách. Ve slevových akcích pořizují už téměř 60% potravin i drogérie. Obchodníci proto nabízejí stále nové akce a slevy, protože právě cena je pro české zákazníky při nákupech jedním z hlavních rozhodovacích faktorů.
3: Já se přiznám, že včera, když jsem byla nakupovat, tak jsem tam viděla třeba rajčata, který jindy stojí 80 korun, takový jakože skvělý rajčata za 30 korun. Takže já pokoupila, že?
0: To vezmeš, no, člověk z toho má radost. Já teda musím říct, že jeden z ukazatelů, když jsem jako pochopil, že už patřím do těch starších, do té starší skupiny, je to, že jsem právě začal vyhledávat slevy. A to, když potom obchodí a teďka vidí, že tamhle na tebe svítí ta oranžová cena, sleva. Jo, sice to stálo předtím 30 korun, teďka 40, ale je tam napsáno sleva.
2: Tahle radost je doslova k nezaplacení.
0: Doslova. A k nezaplacení je i výhra, kterou tady pro vás máme celý tento týden. V rychlé pětce hrajete o kompletní sadu online kurzů Přemka Forejta v hodnotě 30 tisíc korun.
2: To je zadarmo, to je ještě víc.
0: To je zadarmiko, to mě necháš, ne? 9 kurzů, desítky receptů a spousta tipů od michelinského šéfkuchaře. Tak pokud byste chtěli vyhrát, napište nám, chci soutěžit na 777 937 777.

0: Tohle jsou hity pro vaše perfektní ráno. 7:35. Posloucháte Hit Radio. Rychlá
1: pětka. Celý tento týden v Rychlé pětce soutěžíte o sadu online kurzů Přemka Forejta v hodnotě 30 000 korun. Tak kdo to bude dneska?
0: Dneska to bude Sára, ta je s námi ve vysílání. Ahoj, Sáro.
2: Dobrý den.
1: Ahoj.
0: Dobrý den, ahoj. Ty jsi napsala, že bys přála soutěžit, protože rádi vaříte s tvojí mamkou a že bys výhru chtěla věnovat právě jí. Tak co vaříte, ano. Co vaříte nejraději? Co máš tak nejradši, Sáro?
2: No tak svíčkovou, nebo třeba...
0: Ježišmarja.
2: S bramborovým salátem a
0: takhle, no. Svíčkovou, tak my tři si asi uděláme výlet do Opavy, jak to tak poslouchám.
2: Jo.
0: No tak domluveno, hele, máme na tebe kontakt, už i adresu, všechno. Tak Sáro, pojďme to zkusit.
3: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
1: Vyjmenuji alespoň jeden sport, ve kterém závodí Ester Ledecká.
2: Snowboard.
1: Ano. Mhm.
3: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Jaké velké zvíře vydává zvuk podobný troubení?
2: Slon.
0: Jo.
3: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
1: Drahokam smaragd má rudou nebo zelenou barvu?
2: Zelenou.
1: Yes.
3: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Sáro, budeš vědět, jak se jmenuje mládě koně?
2: Žibě.
0: Jo. No a pojďme na poslední, to je fofr.
1: Jak se jmenuje parťák Boba, se kterým žije v klobouku?
2: Bobek.
1: Je to tam.
0: To byla asi nejrychlejší rychlá pětka v historii Hit Rádia. Sáro, je to tvoje.
2: Děkuji.
0: Je to tvoje kurz Přemka Forejta. Za 30 táců. Je to tvoje. Tak máš maminku u sebe nebo poslouchá?
2: No, mamka je v práci. Až odpolednej to asi řeknu, no.
1: Tak bude mít překvápko hezký.
0: Velký překvápko.
2: Jo.
0: A co ty děláš, Sáro? Ty chodíš do školy, máš prázdniny, nebo?
2: Mám prázdniny.
0: Aha. A co děláš takhle o prázdkách? Už byla nějaká dovča?
2: Jo, byla dovča a teďka jsem na brigádě, no.
0: Hezky.
4: A určitě se už připravuješ na začátek školního roku, že jo?
2: Jo, no.
0: Jo, jasně. Sáro, byla jsi fantastická. Všechno posíláme, pozdravuji mamku z vládní brigádu. Jo. A hezký prázdniny. Ahoj.
2: Tak jo, děkuji moc.
1: Ahoj.
3: Rychlá pětka. Ve snídani

0: 7.40, posloucháte Hit Radio Snídaní šampionů, před malou chvílí skončila soutěž Rychlá pětka, to je soutěž, která tady probíhá každý den už x let, no ale celý tento týden tady probíhá taky taková osobní soutěž, dalo by se říct. Já dostanu se k tomu jinak, jo, občas se nás ptáte, co dělají moderátoři, když hrají písničky, to je častý dotaz, jo, tak odpovídáme takhle veřejně, připravujeme tady to vysílání, mícháme ty písničky mezi sebou, pak tady jsou ale i tací, kteří vyplňují slepou mapu Mexika.
1: Kteří se vzdělávají.
0: No, jenže takhle, co dělají moderátoři, když hrají písničky, to je jedna věc, jenomže ty to vyplňuješ během vstupu, jako jo. David tady má slepou mapu Mexika.
1: Ale já se připravuju, kdyby v Rychlé pětce zazněla otázka, třeba jak se jmenuje nějaký konkrétní mexický stát, tak abych byl schopný zareagovat.
0: Davide, já nevím, jestli to víš, jo, ale my se ty soutěže nemůžeme zúčastnit. Ale dobře, takže Mexiko, to už bude hotový za chvilku. A co tam máš dál? Pojď, přiznej se.
1: Spolkové země Rakouska.
0: Rakouska a ještě americký prezident, ty budeš taky vlastně vypisovat jednoho po druhém.
1: Je to tak.
0: Ty seš neuvěřitelný.
1: Každý taková má prostě zvláštnost, no.
0: No ne, já ti to závidím, protože já bych to jako nezvlád, teda.
2: Tak David má rád ty zeměpisný věci, teď on říkal, že i na Google sleduje ty ulice, ne? Že nima chodí.
0: Já bych chtěl být tvoje dítě jednou, no. Hele, jestli přinese něco horšího než jedničku, tak to bude sekec mazec. Za chvíli Alan Walker, no.
2: Jo, ten je taky dobrý,
0: a tenhle prostě za chvíli to bude hrát, no.
3: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
4: Kámo, včera jsem byl venčit našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Ale fakt hrůza. Cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pytlík od pečiva, humáč.
5: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude. A barevný kontejnery na třídění taky. Každej snad ví, že bordel se nehází na zem.
4: No, evidentně každej ne. Ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes milion, kámo. Milion! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
5: To asi jo, no.
4: Hele, to video bylo super. V tom třídění jsme prej fakt dobrý.
5: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová. Easy. Se vyznáme, ne?
4: Já si piš, v Česku nás třídí už 3/4.
5: Tak to je slušný.
4: Jo. A díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
5: A to je jako kolik?
4: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den dvakrát a až do důchodu.
5: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená.
4: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
5: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.

0: sadu. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Kámo, já už to nevydržím.
3: Kámo, ten je velký.
2: Kluci mají větší, za to ten tvůj je malej.
3: Dík, fakt, kámoš.
4: Na velikosti pohledávky nezáleží. ePohledávky.cz ji vyřeší rychle, spolehlivě a kompletně online. Neriskujete ani korunu. Bez jakýchkoliv poplatků předem. S garancí, že platíte až ve chvíli, kdy máte peníze bezpečně na svém účtu. Stačí jen nahrát podklady k pohledávce na ePohledávky.cz.
5: Zveme vás k návštěvě čtyř rodových šlechtických sídel z přátelených zámku Častolovice, Doudleby nad Orlicí, Rychnov nad Kněžnou a do nového zámku v Kostelci nad Orlicí. Při návštěvě kteréhokoliv z vyjmenovaných zámků v zakoupené vstupence obdržíte návštěvní kartu, díky které získáte zvýhodněné vstupné na prohlídku dalších třech zámků. Těšíme se na vás v malebném kraji pod Orlickými horami. A všechny správce sousedních sídel František Kinský.
6: Proč cestovat daleko? Na Dolní Moravě tě čeká svět nekonečných možností. Tohle nikde jinde nenajdeš. Světové unikáty Skybridge 721 a stezka v oblacích. Dětské parky s obřím mamutem, nejdelší bobovka v Česku nebo famózní bike park. Navíc nový aquapark s tobogány a největší wellness na českých horách. Na skok nebo na víkend. Světová dovolená má letos adresu na www.dolnimorava.cz.
7: Potřebujete partnera pro velké projekty nebo jen dodavatele nářadí? Red Tool je dlouholetý specialista značky Milwaukee v České republice. Máme zkušenosti z rozsáhlých staveb, průmyslových zakázek i specializovaných provozů. Navrhneme řešení na míru, zajistíme dodávky, servis i kompletní podporu. Profesionálně, efektivně, bez kompromisů. Tak koukni na www.redtool.cz. Red Tool. Jednou červená, navždy červená.
8: Předpověď na přelom července a srpna. Vysoký tlak zážitků, místy silné přehánky smíchu a zvýšený výskyt divadla. 96. Jiráskův Hronov, divadlo, scénický tanec, workshopy, setkávání, muzika a program pro každého. Od 31. července do 8. srpna bude Hronov pupkem divadelního světa. Program a předprodej na jiráskovhronov.eu.
0: Nejlepší

0: doktorkou.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Tak jo, šampioni. Zpátky k hitům. Na Hit Rádiu.

0: 7.53. Dobré ráno.
1: Každý známe tu hlášku: Harry, jdu do baráku. Tak jestli i vy milujete film Sám doma, tak možná budete teďka nadšený, protože možná vznikne pokračování a s tím nápadem přišla sama hlavní role Macaulay Culkin.
2: Jasně.
1: Přišel sám do Disney s tím, že by si přál, aby teda se chystalo nějaký pokračování.
2: Přišel sám doma.
1: Sám doma přišel do Disney, přesně. Ale, že by se ty role jako obrátily, že by dospělej Kevin se snažil dostat do domu, který tentokrát brání jeho vlastní syn.
0: Jo, takže by teda Kevin ochutnal svoji vlastní medicínu. No tak to mě baví. Já teda nepodívám se na to, pokud v traileru neuvidím, jak si Kevin půjde do obyváku pro chipsy a netrefí ho želička do ksichtu. Jo, jinak, když se teda vrátíme, dneska má být vedro, tohle je vlastně takový spíš vánoční film, máme ho spojený s Vánocema. Tak jaká nástraha vás Sám doma bavila nejvíc? Za mě teda ozdobičky na zemi, jak tam šlapal v tom, žehlička.
3: Mně se líbilo, jak házel z toho baráku ty cihly, a on se vždycky nestihnul uhnout.
0: A co na něj zval? Tady jsem vy, co na to křičel? Já už si nespomenu. Co tam ještě bylo? Traverza.
1: Všechno je tam skvělý, já to miluju. A pak pohořelá palice.
0: Pohořelá hlava, anebo taky, jak tam Ježišmarja.
3: Ty skody vodou, že?
0: Jasně, řebík v noze, pak tam bylo Ježišmarja.
3: Pak nahřál kliku, že dole.
1: A nejdřív se rozmyslí, než tady budeš
0: takhle,
1: stát.
0: Tam je takových věcí, na co je vzpomínat, určitě vás taky napadla miliarda jeho nástrah.
1: Ale co je zajímavý, že oni existují lidi, kteří to jako nemají rádi. Vy třeba teda přítelkyně mýho Kuby Brána.
3: Že prostě nějaký člověk.
0: Prostě nějaký nezajímavý člověk.
1: Ne, že jsou lidi, kterým to přijde jako hodně násilný, prej ten film.
0: Ježiš, a víš, že se těm lidem říká, dneska to jsou sněhový vločky, jasně.
1: Ježišmarja.
0: Takhle, prosím vás, je tady někdo, kdo nemá rád Sám doma? Ne. Tak jsme si to vyjasnili. Pojďme hrát, my vám naordinujeme taky další parádní muziku. Alex Warren, Ordinary, do 8. A pak přijde David a jeho zprávy. Hezké ráno, zítra, Dia.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 tisíc korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
1: Tak nečekejte, jezděte!
2: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
3: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
2: Více na kopecký.cz.
4: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
5: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenajle 450 gramů za 29,90. Albert.
6: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
7: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
8: On air. Online.
9: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
10: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Do Česka míří vrchol letošní druhé vlny veder. Na některých místech mohou teploty vystoupat až ke 40 stupňům. Celzia tedy zhruba o 10 stupňů nad dlouhodobý průměr. V sobotu přijdou přehánky a bouřky, které přinesou jen krátkodobé ochlazení. Už začátkem příštího týdne se ale od jihu znovu vrátí velmi horký vzduch a vedra opět zesílí. Vláda by podle Petra Macinky neměla mít vlastního kandidáta na prezidenta. Ministr zahraničí a předseda motoristů uvedl, že hlavou státu by měl být člověk z občanské společnosti. Podle něj by vládní kandidát působil jako zástupce jedné politické skupiny. Prezidentské volby se v Česku uskuteční za rok a půl. Tři falešní bankéři půjdou na 7 let do vězení. Vrchní soud pravomocně potvrdil tresty trojici Čechů, kteří z call centra na Ukrajině podváděli své krajany. Obětem tvrdili, že mají napadené bankovní účty a přiměli je převést peníze na jiné účty. Kriminalisté vyčíslili škodu na více než 100 milionů korun. Soud jejich jednání posoudil jako účast v organizované zločinecké skupině, podvod a neoprávněný přístup k počítačovému systému. A teď už pojďme k nám do regionu.
11: Lesy České republiky postaví v Hradci Králové nové centrální sídlo. Má jít o největší administrativní dřevostavbu u nás a hotová by měla být nejpozději v roce 2034. Stavba vyjde na asi 2 miliardy korun. Vedení podniku tvrdí, že oproti nákladné rekonstrukci současného sídla jde o lepší řešení. No, na Černé hoře ještě počasí, léto jako vyšité, po ránu 14 až 18 stupňů a odpolední maxima 33 až 38 stupňů ve stínu. K tomu po celý den jasná až polojasná obloha.
0: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
12: Dobré ráno, šampione.
0: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak.
13: Jsme tady pro tebe.
0: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
14: 2 minuty po 8, dobré ráno.
12: Krásný čtvrtek.
15: Snídaně šampionů.
14: Ještě hodinu se vám budeme starat o písničky, těch tady máme Habakuk. Co byste řekli na činasky?
12: Paráda pecka.
14: Paráda pecka, co na to, David?
16: Už mě nerozesmívej při zprávách, ti na to řeknu.
14: Tak jo, slovenský klín, hezké ráno.
0: Hit Radio.

0: Je 8 hodin, k tomu 6 minut. V uších čtvrteční hit rádio. Dobré ráno. Máme tady nejdražší vtip roku, možná historie. Pokud chcete celý rodině zrušit dovču ještě před odletem, tak stačí na letišti dostatečně nahlas říct, jsem terorista.
1: Tak to nikoho nenapadne, ne?
0: No, nikoho. Tak tohle se stalo na letišti v Praze, možná jste o tom slyšeli nebo četli na internetu. Tak tohle zahlásil táta od rodiny, no a tenhle vtip stál tu rodinu dovolenou, takže nikam se neletělo. Představte si tu atmosféru cestou z letiště zpátky domů, jak to asi vypadalo, nevím, jestli jeli taxíkem nebo svým autem, jo. Tak dovedu se představit toho tátu, kdybych to napojil jako na svýho tátu, jo, jak to asi vypadalo. Tak táta, když vždycky něco jako pokonil, tak si tak pak řekl, no, tak se stalo, no.
1: No ale tak to seš celý ty, ale když, musíš dávat na tátu.
0: Když něco pak teda pokonila máma, tak to byl oheň na střeše, jo, takže nevím, možná to u vás máte podobně, protože chci říct, že jsem to jako potatil
1: jsem
0: se, jo.
1: Potatil ses, no.
0: Dobře, no.
1: Ale to mi řekni, v jakém vesmíru se tohle stane, že někdo opravdu takovouhle větu dokáže vypustit z pusy na letišti.
0: Jako já si říkám, jo, vlastně chápu, proč se to stalo, že asi je blbý vtipkovat tady o těch věcech na letišti. Jo. Na druhou stranu, myslím si, že kdyby opravdový terorista chtěl udělat něco, tak to asi nezačne říkat tady ty věci. Jo? Je to takový jako k zamyšlení. Nicméně, napadlo mě, že se vás zeptáme, vás, kdo nás posloucháte, jestli se vám stalo někdy, že nějaký jako vtip, který jste mysleli dobře, se úplně pak jako nepoved a byla z toho pořádná šlomastika. Máte něco takového vy, protože já asi ne, protože já nejsem vtipnej, takže u mě je to jasné. Co vy?
1: Já popřemýšlím do dalšího vstupu, stejně jako posluchači.
0: Dobře, ty máš něco, Dave, napadá ti něco?
2: Já si pamatuju, že když jsem byl malej, tak jsem tak jednou na letišti řekl něco podobného. Já jsem teda řekl za tou kontrolou, něco ve smyslu, tak to nenašli. A pamatuju si, že mě strejda tehdy úplně neskutečným způsobem seřval, jako co si to dovoluju. A už jsem to samozřejmě nikdy neudělal.
0: Tak já jsem si teďka vzpomněl na, nevím, jestli se tomu přiznat, ale dobře, to bylo v Hradci Králové na benzínce, přijeli jsme s kamarádem na pumpu. Já jsem řídil, on byl spolujezdec, stojíme u stojanu a šel pro něco dovnitř, jo. A teďka, jestli víte, tak na jedné značce čerpací stanice vždycky byly ty lidi, kteří stáli venku a kteří ti čerpali, jako jo. A já na něj ze srandy říkám, prosím, máš tu bouchačku? Jakoby těm lidem to nepřišlo úplně vtipný, jo. Mě bylo třeba 20, tak mě to vtipný přišlo, jo. Takže to byl takovej, říkám, vtipný, nejsem hrozný, no, jako omlouvám se teda všem. Zpětně na šilku do Hradce, omlouvám se, jo. Takže jestli máte vy něco takového, co vás opravdu jako dostalo do takovýhle jako nepříjemné situace, pojďte nám to nahrát jako hlasovku přes WhatsApp na 777-937-777 nebo nám to sem hoďte jako zprávu. Shabuzi Bar Song, další hit pro vás, 9 minut po 8 na Hit Radio a my vám stále přejeme fantastické čtvrteční ráno.

0: Tohle je Kaskáda, tohle je Hit Radio, 8:45, dobré ráno. Tak, ptali jsme se vás, jestli jste někdy udělali nějaký nejapný vtip, který pak nedopadl úplně dobře. Bavili jsme se tady totiž o vtipu jednoho tačky na pražském letišti, který zkazil dovolenou tím, že tam začal hlásit, že je terorista. Přišlo od vás spousta zpráv a taky spousta hlasovek. Máme tady třeba zprávu od Ireny.
1: Zo srandy jsem svojmu ex povedal, že jsem se vyspal s někým jiným, byla mi vrátěná stejná věta, až na to, že z druhé strany to už sranda nebyla.
0: Tak, to nebylo od Ireny, máme tady od Ireny. Můj vnuk letěl s mámou do Řecka a batohu do letadla zapomněl v kapse nůž, který měl předtím na táboře. To bylo u kontroly špatně, ale vysvětlilo se to a nakonec odletěli bez nože a ten vyzvedli na ruzině při návratu. Prekérka. To se stane. Hmm. Máme tady pak taky hlasovku třeba od Míši.
2: Hezké ráno z Chomutova. Já mám takovou historku z Prahy, z letiště, kdy mý známí letěli do Ameriky, celá rodina. A při otázce právě na přepážce, jestli převážejí něco nebezpečného nebo něco takového, tak jejich syn řekl bombu. Samozřejmě okamžitě u nich byla ochranka, všechno se řešilo. Samozřejmě se zjistilo, že vůbec nic takového nemají, jenomže kapitán toho letu odmítl vzít toho kluka na palubu. Takže se museli rozhodnout, buď pojedou všichni, ale bez syna, anebo nepojede vůbec nikdo. No, právě táta, pravděpodobně taky nějaký drsnej týpek, řekl, kluk to má blbý, hold, je to jeho chyba, zůstává v Praze. No, takže do Ameriky letěli bez něj. Je to poučný, nepochybně. Takže zdravím, hezký ráno.
0: Ojojoj. Dovolená bomba teda, no. Máme tady hlasovku i od našeho, Dave, řekni to.
3: Ahoj, tady Tomáš.
4: Ahoj, tady Tomáš. Byl jsem takhle kdysi, takových 10 let dozadu, jsme jeli s kamarádem v takovým malinkým Peugeotu 106, kde je takový gorily v bomberech a s holejma hlavama a bylo asi 00:30 ráno a zastavila nás hlídka. Vylez ten jeden a říká, dobrý den pane řidiči, sluneční kontrola, kam pak tak jedete takhle pozdě a co vezete? No a kamarád říká, jedeme zahrabat mrtvolu, máme ji v kufru. Hele, takový masakr. To ještě nikdo neviděl. Protože vyskákali z aut, vopřeli nás v ohovnu a dostali jsme klepet a prohledávali nás a prohledávali auto, no. Jako fakt sranda, jo. Tak zatím čau.
0: Zatím čau, Tomáši. Fakt sranda. Děkujeme za vaše story, moc nás to tady pobavilo a plyne z toho ponaučení, že pokud někam letíte a nechcete si zkazit dovču, tak se určitým slovům konkrétně na letišti opravdu vyhněte. Beautiful Things, tohle je Benson Boone a tohle vám budeme na Hit Radio hrát teď. Tak díky, že posloucháte a přejeme krásné ráno v 8 hodin 18 minut.

0: tohle jsou hity. Na Hit Rádiu Benson Boone v 8.21 za malou chvíli. Shakira, konečně se dočkáš, Davide. No a samozřejmě vy, kdo máte rádi třeba Linkin Park, taky pro vás budeme něco mít. Samurai Balon. No a i pro vás, kdo jste s námi na cestách, kdo nás máte za volantem, bude aktuální doprava. Hezké ráno.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz.

0: nejlevnějších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude
1: je fajn. Zveme vás k návštěvě čtyř rodových šlechtických sídel z přátelených zámků Častolovice, Doudleby nad Orlicí, Rychnov nad Kněžnou a do nového zámku v Kostelci nad Orlicí. Při návštěvě kteréhokoliv z výjmenovaných zámků v zakoupené vstupence obdržíte návštěvní kartu, díky které získáte zvýhodněné vstupné na prohlídku dalších třech zámků. Těšíme se na vás v malebném kraji pod Orlickými horami. A všechny správce sousedních sídel, František Kinský.
2: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře. Proto si vybírají Allegro. Z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
3: Ahoj, jmenuji se Huko a jsem krytolebec. Pocházím z Prvohor. Navštivte mě v Paleoparku Balka u Nové Paky. V Paleoparku Balka si zkusíte práci geologa, paleontologa, hledače drahokamů.

0: Paky, váš Hugo.
1: Sedíš celý den na přeplášce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní

ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte VOSy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.

0: sociálních sítích. Kelc Kános 2026 opět ve vysokém nad Jizerou.
1: Jídelno, pestrý výběr kvalitních a cenově dostupných jídel v Plaze v centru Liberce. Jídla i sebou. Jídelno, od pondělí do neděle.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystál 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Omezení dnes čeká na Jičínsku. Pracuje se na hlavním průtahu v Hořicích, tak si tam dávejte pozor. No a opatrně taky v Litomyšli, kde se pracuje v ulici Kapitána Jaroše.
4: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách. Hitrádio Černá Hora.

0: Linkin Park, Somewhere I Belong, 8.32, dáváte si čtvrteční rádio. Co pro nás má David? Ranní update.
1: Ranní update.
2: Čínské město bojuje s vedry netradičním způsobem. Na střechách výškových budov instalovalo trysky, které vytvářejí jemnou chladící mlhu. Na první pohled to pak vypadá, jako by z mrakodrapů pršelo přímo do ulic. Inspekce varuje před některými instantními nudlemi. Laboratorní testy v nich odhalily bakterii, která může způsobit salmonelózu. Varování se týká vybraných druhů z kuřecí, hovězí i zeleninovou příchutí. Nový film Christophera Nolana láme rekordy i v českých kinech. O snímek Odyssea je takový zájem, že pražský IMAX přidal projekce i po půlnoci nebo brzy ráno. Za první dva týdny film v Česku vidělo přes 250 tisíc diváků.
3: Všimla jsem si toho, opravdu jsou projekce už od 9 ráno. Nikdy jsem nebyla v kině takhle brzo.
0: Taky ne, nebo po půlnoci vlastně taky ne. Hmm. A tak ten film má 3 hodiny, tak vlastně si říkám, že z fotbalu, co nedávno skončil, jsme vlastně zvyklí vejít u telky ve 3 ráno, takže jsme připraveni.
4: To spíš je, když jde člověk v 9 do kina, jak to řeší v práci?
0: No tak Praha se bere home office. Pojďme na muziku. Mám na vás otázku, taky máte svůj vlastní playlist top 10 songů, těch opravdu topek, těch nejoblíbenějších?
4: Jasně.
0: Jo? Já se vám musím přiznat, já tam mám tohle, to je opravdu jeden z mých nejoblíbenějších songů, Robert Miles, Children, rok 96, a co mě na tom baví, že vlastně tohle byl jeden z prvních songů, který nemají absolutně žádný text, ale dostali se do rádií a my ho taky hrajeme do dnes. Tohle je srdcovka, připomínám, že srdcovky vám hraje Jirka Pelnář mezi 12. a 13. 5. jedno vybíráte vy, tak asi pojďme na to.
4: Teď už ticho a tímu neskočíme do řeči.
0: No, musíme to, ne, tam je to pijánko na začátku, tam já to stáhnu, A pojďme si to užít. Robert Miles, Children na Hit Rádiu 8.34.

0: David Stepka, Eva Farná, dobré ráno, milá Hit Radio 8.42. A je to oficiální. Šikmá věž v Pisce se může jít zahrabat. Přátelé, kamarádi, Česko má oficiálně nejkřivější věž na světě. V Boleslavi věž jménem Putna má větší náklon než věž právě v Pise. A město s tímhle unikátem teďka míří do Guinnessovky.
1: A to není teda nová věž, to je prostě věž, o který teďka zjistili, že je celou dobu hodně, hodně křivá.
0: Jo, já jsem tady na to koukal, našel jsem tomu nějaký detaily. Je to věž, kterou postavili už v 19. století. Trochu tomu ujeli základy a jsi najednou v Guinnessovce a stane se z tebe turistický místo. Tak teďka už tam jenom začít prodávat magnetky. Nicméně, kdo jste byl v Itálii v Pise, tak máte taky tu fotku, že tu věž podpíráte.
1: Počkej, a to nedělá jenom toto, i třeba v Česku, v Praze u tančícího domu, tam jedeš kolem a tam opravdu stojí turisti a taky dělají tenhle ten pohyb, kdy se o to opírají, jakože.
0: Jo, to kdyby ty turisti věděli, že tady máme takovou putnu Mladý Boleslavi, jo, takže nemusíme do Jitošky, můžeme do Bolky k putně. Ale vlastně, co mě na tom baví, že Italové stavili Pisu 200 let, nebo šikmou věž Pise 200 let a říkám, ujedou ti základy a máš to tady hned zadáčo. Leony, don't worry. Za malou chvíli na Hit Radio taky Imagine Dragons, Demons. Tak počkejte na to, přejeme hezké ráno.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Radia.cz. Přes apku Radia.cz. Třetí část kvalifikačního seriálu na Velkou Pardubickou se Slavií a pojišťovnou je tady. S ní přichází dostihové souboje nejlepších koní a jezdců. Sledujte napínavý dostihový program už tuto sobotu na Pardubickém závodišti. Více informací na www.závodištěpardubice.cz.
3: Už tam bude.
4: Nech toho.
3: Raději už tam bude.
4: Přestaň. Štěl mě vedro.
2: Pohodová cesta. To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
5: Dózy a nože nyní v Penny. A navíc v akci. Nektarinky volné kilo za 34,90 a vepřová kýta bez kostí kilo za 54,90. Penny.
2: Sportovní park Pardubice slaví 10 let. Od 1. do 9. srpna se park na Špici promění ve velké sportovní městečko. Více než 60 sportovních klubů, desítky sportů, běhy, vodní aktivity, zábava pro děti i dospělé a spousta novinek, včetně vlastní mobilní aplikace. Přijďte si vyzkoušet nový sport, užít si skvělou atmosféru a oslavit s námi 10 let sportovního parku Pardubice. Od 1. do 9. srpna. To nejlepší sportovní léto jedině v Pardubicích.
6: Náš příběh začal v roce 1899. Teď píšeme jeho další kapitolu. Vstupujeme do nové éry s jasnou vizí a novou identitou. Jsme nové FK Pardubice. Pro vás měníme pravidla hry. Budujeme silnější tým. Máme nové občerstvení. Stavíme novou fanzónu. A vstupné nezdražujeme. Zlevňujeme. Více na kopemepropardubáky.cz. Buďte součástí nové éry fotbalu i vy.
7: Tak co, Klára?
8: Kámo, vadí, že je malej.
7: Malej? A řešíš to nějak?
8: Ne, na to je moc malej.
7: Kámo, dneska už vyřešíš i ten nejmenší.
9: Na velikosti pohledávky nezáleží. ePohledávky.cz ji vyřeší rychle, spolehlivě a kompletně online. Neriskujete ani korunu. Bez jakýchkoliv poplatků předem, s garancí, že platíte až ve chvíli, kdy máte peníze bezpečně na svém účtu. Stačí jen nahrát podklady k pohledávce na ePohledávky.cz.
10: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 tisíc korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
11: Tak nečekejte, jezděte!
12: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
13: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
12: Více na kopecký.cz.

0: Tohle jsou Imagine na Hit Radio v 8.52.
1: Dneska je ten den, kdy se venku opravdu rozpustíme, dneska to začíná, má být až 40 stupňů, takže jestli potkáte někoho, jak se usmívá na slunce, tak si můžete být jistý, že to není člověk, ale nějaká ještěrka, protože my ostatní budeme fakt se jenom snažit přežít.
0: A kolik je schválně venku teďka? Já se tady podívám na počasí, ukazuje mi to 26 stupňů, mi to ukazuje, což je v 9 hodin docela dost na můj vkus. No nicméně, co teda závidím trochu Japoncům, ty na to vyzráli. Oni vytvořili, nevím, jestli jste o tom slyšeli, takovou speciální, dalo by se říct, toj-tojku, která vás za 10 minut parádně ochladí. Funguje to tak, že si sednete dovnitř, zavřete se a fouká na vás vzduch o 5 stupních. Jo. Ta věc stojí asi 200 tisíc, ale je to prej hit pro firmy, co mají lidi venku na stavbách. Já si říkám, jako za 200 tisíc být nemocný, já nevím. No.
1: Ne, ale opravdu, jestli nás ladí někdo, kdo vykonává třeba takovouhle práci, jo, na těch stavbách a takhle.
0: Já jsem se bál, co řekne, že vykonává, vy jste se bavili o těch tojkách, pane bože.
1: Ne, tak my víme, že to je náročný v těchto těch horkých dnech, takže jsme v tom s váma.
0: Taky myslíme na kuchaře, protože v kuchyních dneska, ježiš. No to, ježišmarja, myslíme na vás, vládněte to. Tak pojďme si říct, pojďme se shodnout na jedné věci, že úkol pro dnešní den zní jasně, a to přežít. Myslíme na vás. Just one night all we got. Just one night all we got. Just one night all we got. Just one night all we got. I ain't got time for you, baby. Either you're mine or you're not.

0: lidí na Hit Radio v 8.57. To je poslední song čtvrteční snídaně šampionů. My vám chceme poděkovat za další společný ráno. Vy, kdo jste na dnešek blbě spali kvůli jelenímu úplňku, tak to dneska nějak přežijte. Stejně tak ten hicák.
1: Tak my to říkáme už od soboty, že jo? Ono to bylo už někdy v pondělí, ale nějak se spí prostě furt blbě.
0: Já říkám od soboty, ale už od února. Teďka už se opravdu loučíme a budeme rádi, když i po deváté budete čtvrteční dopoledne trávit s vaším Hit Radiem.

0: potkáme se s vámi zítra ráno v 6.00.
1: Tak ahoj, užijte si den.
0: A bude páteček, těšíme se, ahoj.
2: Nejlepší dopravní servis na východě Čech. Pozor na nehodu, která se stala na náchodku na silnici 3. třídy mezi Hinčicemi a Olivětinem u odbočky na Heřmánkovice. Tady došlo ke střetu osobního auta s motorkou. Na místě zasahují záchranáři a policie. Projíždí se jedním jízdním pruhem. No a také v Hradci Králové v ulici Víta Nejedlého havarovalo osobní auto do sloupu veřejného osvětlení a opatrně na dálnici D11 na 109,5 km poblíž Náchoda ve směru do Prahy leží Ukrajina. Hranice OSB deska. Tak pozor na to. Vaše dopravní info volejte na 801 10 100.
3: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.

0: balík za 64,90 až do 4. srpna. Kaufland.
1: Co to je?
2: Dobravárt, vezeme vám pračku.
1: A co teď?
2: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
1: No tak to si rozumíme.
3: Proměňte obyčejné sledování v zážitek s 4K QLED televizí Philips a technologií Ambilight. Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Studujte při práci. Kyberna v Hradci nabízí kombinované studium vožky programování a energetiky. Výuka probíhá od pátku do neděle jednou za 14 dní. Připravíme vás i na zkoušky v oboru elektro, fotovoltaika nebo 3D tisk. A zajistíme i ubytování. Více na www.kyberna.cz.
5: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.

0: zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočilová. Další dramatická chvíle na Pardubickém nádraží. Otec na okamžik vystoupil z vlaku, dveře se zavřely a souprava odjela s jeho 5letou dcerkou. Naštěstí měla holčička u sebe na rodiče kontakt. Díky průvodčímu a policistům se všechno rychle vyřešilo a v České Třebové se oba znovu setkali. Policie připomíná, že hlavně o prázdninách se vyplatí dát dítěti do kapsy nebo do batohu telefonní číslo na kontaktní osobu a ušetřit si nervy. Zachytili jste last minute letenky Ryanairu? Ten spustil bleskový výprodej a do půlnoci nabízel letenky za 360 korun. Třeba do Göteborgu, za necelou 500 do Milána a nebo Benátek. No a v nabídce byly i lety z Pardubic. Za pár stovek do Barcelony a nebo na Malorku. Sportovní park Pardubice, tak my vás na něj tady na Černé hoře celý týden zveme a lákáme. V sobotu tahle 9denní akce začíná. Primárně je určená pro děti, aby si vyzkoušeli všechny možné druhy sportu, ale novinkou je taky den pro seniory, který bude za týden ve čtvrtek.
1: Nabídne jednoduché pohybové aktivity, společenské hry, setkávání i příležitost strávit příjemný čas s rodinou nebo přáteli. Chceme zkrátka ukázat, že pohyb není o výkonech, ale hlavně o radosti a společných zážitcích. Proto celé odpoledne nese motto Tady věk nehraje roli.
0: Pozvánka od náměstka primátora Jakuba Rychteckého. Fotbalisté Hradce Králové budou dneska večer v domácí odvětě předkola Evropské ligy hájit výhru 1-0 s Tromsø. Zápas v hradecké Finep aréně začne v 7 večer. Minule mezi tyčemi zazářil Adam Zadražil, který chytil penaltu a o výhru se postaral Mick van Biren. Těšit může otroky i vyhrané ligové derby nad Pardubicemi 2-1. Za velkého favorita bych nás nepovažoval, řekl na tiskovce kapitán otroků Vladimír Darida.
2: Myslím, že my jsme trošku v jiný pozici než Tromsø, protože oni jsou v rozběhnuté sezóně, těch zápasů mají hodně, my jsme na začátku sezóny plný sil po přípravě, takže tohle to nebylo nic, asi co by nám uškodilo, že jsme neděli hráli utkání, jsme rádi, jsme ho zvládli a myslím, že navíc nám to dodalo sebevědomí, hráli jsme tady před domácími fanouškama a věřím, že v tom budeme dál pokračovat.
0: Dopoledne na tuty sluníčko, jen odpoledne při zvětšené oblačnosti si dáme bouřky a přehánky, teploty 34 až 38 stupňů ve stínu, vedro taky na horách, tam bude kolem 27.
3: Vedro teda jako slušný, ale myslím si, že to jsou teploty, které aspoň jako lidi zimomřiví, jako jsem já, donutí do vody.
0: Víš, jak bylo krásně ráno? Nádherně.
3: Víš, příjemně bylo. Jo. No, tak si toho važte.
4: Hit Radio Černá Hora.
3: 3 minuty po 9. Začíná už dopolední drive na Hit Radio Černá Hora. Zdraví vás Jana Šumurdová. Máme před sebou společné 3 hoďky, na které jsem se těšila. Dneska opět teploty teda překročí 30 a to si žádá trávit volný čas u vody. Tak pokud se rozhodujete, na který koupák dneska vyrazíte, tak my s letní jízdou budeme dnes odpoledne na Královéhradeckém koupališti Frušna. No a více k tomu za chvilku.

0: Letní jízda Hitrádia Černá Hora.
1: Dnes se na vás těšíme na Královéhradeckém koupališti Flošna, jak už jsem zmiňovala v úvodu této hodinky, kam tým Hitrádia Černá Hora dorazí kolem 14. odpolední zhruba tak. Teploty budou jak vyšité, na to se jít chladit do vody, takže doufáme, že se tam společně potkáme ve velkém počtu. Ceny vám taky přivezeme. Dostanete třeba opalovací kosmetiku Sanore od Union Cosmetic, nebo ať se nám nespálíte, nebo na schlazení máme pro vás nealko pivečko od Primátora a další parádní ceny, které na vás čekají. Více informací máte také na našem webu hitradio.cz a já si tak jako uvědomuju, že za poslední dobu jsme vždycky něco u vody nechali, jo? Ztratili jsme třeba potápěčský brýle, sluneční brýle, krém. Jak jste na tom vy? Co tak jako nejčastěji ztrácíte u vody a co to bylo třeba naposled? Na 601 292 464 mi napište, co jste teda ztratili na koupáku a hlavně dneska si na to dejte pozor.
0: Už tě nebaví se válet u vody.

0: Hit Radio Černá Hora CZ.
1: Partnerem letní jízdy je Česká sluneční péče San Noré. Ochrana pro dny u vody na výletech i na zahradě. Užijte si léto naplno se San Noré.

0: součástí východočeského éteru a komunity těch nejlepších posluchačů.
1: Tak to je nejvíc, teď jste mě fakt zlepšili náladu.
0: WhatsApp Hit Rádia Černá Hora 601 292 464.

0: Tak kdo se těšíte? Marek Ztracený už za 8 dní na letenské pláně vy skrze naše sociální sítě Hitrádia Černá Hora můžete rozhodnout, jakým songem otevře svůj největší koncert. Tak šupky dubky, podívejte se na to a dejte hlas. No a teď zpátky k naší letní jízdě a k té chvíli, kdy zjistíte, že jste něco ztratili na koupáku. Napsala mi Ivana, ahoj Jani, tak našim dětem se podařilo naposledy ztratit na koupališti v Pardubicích svoje plavky. Hledali jsme je všude, ale nic. No, děti by měly někdy být pověřené ukrýváním pokladů, páč tohle jim jde úplně nejlíp snad. I vy. Děkuji a vaše další zprávy na Hitrádiu Černá Hora dáme po muzice na 601 292 464 mi napište, co jste ztratili na koupáku.
1: Už tě nebaví se válet u vody?

0: Hitrádio Černá Hora CZ.
1: Partnerem letní jízdy je Česká sluneční péče San Noré. Ochrana pro dny u vody, na výletech i na zahradě. Užijte si léto naplno se San Noré.
0: Zavři oči. Cítíš to? Takhle chutná léto. Pořád stejně. A děti kolik chceš.

0: pátek v 15 hodin. Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
1: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
2: Krakonoši, krakonoši, krakonošské slavnosti do vrchlavy se blíží.
3: Sojko, já vím, a letos vystoupí legendární Jiří Korn, takže žal se odkládá a vy přijďte v sobotu 8. srpna do vrchlavy na náměstí.
2: K tomu spoustu zábavy, program pro děti.
3: A levné vstupenky kupujte na krakonošskéslavnosti.cz.
4: Tahické léto a Aquapal Praha už je tady.
5: Zábava vlny tobogány.
6: Co vás čeká?
5: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
6: Plno tobogánů a skluzovek.
5: Tak všichni rychle do plavek.
6: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
5: Relax, drinky, animace.
6: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
5: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
4: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
7: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
8: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
9: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
8: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
10: Svěží vítr v kategorii SUV. Zcela nová Kia Seltos zaujme designem, ohromí výbavou a překvapí cenou. Prostorné SUV s možností pohnout 4x4 pořídíte již od 654 980 korun včetně DPH. Navštivte showroom Kia Olfin Car v Trutnově a seznamte se s novinkou osobně. Těšíme se na vás.
11: Kámo, já už to nevydržím.
12: Kámo, ten je velký.
11: Kluci mají větší. Za to ten tvůj je malej.

0: Dík.
1: Fakt, kámoš.
2: Na velikosti pohledávky nezáleží. ePohledávky.cz ji vyřeší rychle, spolehlivě a kompletně online. Neriskujete ani korunu. Bez jakýchkoliv poplatků předem, s garancí, že platíte až ve chvíli, kdy máte peníze bezpečně na svém účtu. Stačí jen nahrát podklady k pohledávce na ePohledávky.cz.
3: Alegria, firma na zážitky, nabízí letní vodní adrenalin.
4: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
5: No, připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
6: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
7: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
6: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
8: firmanazážitky.cz.
9: Hit Radio.
10: Zlepši si náladu.
9: Zlepši

Tady Hitrádio, Černá Hora a Jana Šumurdová. Dneska s letní jízdou budeme na Královéhradeckém koupališti Flošna. Společně tuhle hodinku řešíme také, co jste ztratili na koupališti. Úplně nejčastěji zmiňujete sluneční brýle nebo pití. Já moc děkuju za všechny zprávy, které mi posíláte. Snažím se odpovídat úplně všem. Vybrala jsem teď ale do éteru pár, protože jsem omezená tak nějak časem, tak pojďme na to. Napsal Lukáš. Ahoj, tak já ztratil na koupališti pár let života, když jsem tam pracoval. To mě docela pobavilo. Tak Klára píše, ahoj Jani, mně se podařilo na koupališti ztratit snubní prstýnek. Všichni si zkontrolujeme prstýnky vždycky po koupání. Milan, já takhle ztratil rovnou celou peněženku, kterou u sebe měla nakonec paní z občerstvení, že jí to přinesli lidé, co to našli. Měl jsem fakt velké štěstí. No, já dodám, Milane, paní z občerstvení zase smůlu. Ne, dělala dobrou věc. Tak, Lenka, ahoj Jani, nám se takto ztratil jednou syn, bylo to šílený, nakonec jsme ho našli u chlaďáku se zmrzlinou, byl tak zabraný vybíráním zmrzliny, že prostě nevnímal. Tyjo, tohle mě připomíná moji dovolenou v Chorvatsku, když jsme takhle taky furt naháněli synka věčně odpojený a ani neslyšel, když na něj člověk volal. Dál napsal Tomáš, ztratil jsem tam nevinnost. Tak snad máš, Tome, na to hezké vzpomínky a víc asi netřeba rozvádět. Lidi jste skvělí, já vám moc děkuju za vaše zprávy k tématu, co jste ztratili na koupališti a doufám, že dneska si nic nezapomenete, nestratíte a všechno si pěkně zase vezmete domů. Jsme Hit Radio Černá Hora, tady je Seal a Crazy, to je muzika, užijte si to.

0: Rihanna a její Don't Stop the Music, jinak to nebude ani na Hitrádiu Černá Hora, tady jedou ty největší hity pořád a vy můžete jet taky díky Hitrádiu Černá Hora ještě na hudbu na Vinicích s Rajvkou do Kutné Hory úplně zadarmo. Jelibo 6. srpna Čechomor nebo 7. srpna Bohnout a co třeba Tros diskotéko z 15. srpna. Zkrátka termín a kapelu si už vyberete. Pokud si chcete s námi ale lístky teda vyhrát, je potřeba sledovat naše sociální sítě a reagovat pod příspěvek. Vše tedy najdete na našem Facebooku a Instagramu, kde jsme jako Hitrádio Černá Hora.
1: Hudba na Vinicích s Rajvkou.
2: Nejkrásnější české a moravské vinice.
1: Nejlepší čeští a slovenští interpreti.
2: Špičková vína.
1: To je Hudba na Vinicích s Rajvkou. Hudba na Vinicích CZ.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystál 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Produkce kabelů, které každý týden vyrobíme, by obkroužila celou zeměkouli. Každý týden vyrobíme více než 40 000 kilometrů kabelů. Za rok je to vzdálenost delší než dvakrát na měsíc a zpět. Jsme Kablo Vrchlabí, největší česká kabelovna na výrobu autovodičů, instalačních kabelů a nejen to. Přijmeme operátory, operátorky výrobních strojů. Uvítáme i absolventy středních škol. Více na práce@vrchlabi.cz. Kablo Vrchlabí.
5: Fenomén Šance Liga je zpět.
6: Tady Ondřej Mihálek z Hradce Králové. Čeká nás spousta velkých zápasů, tak u toho buďte s námi.
5: Všechny zápasy fotbalové Šance Ligy sledujte exkluzivně na jednom místě. Na Banplay.
7: Hudební léto vrcholí. V sobotu 8. srpna dorazte na Friends Fest do Pardubic. Marpo, David Koller, Tublatanka, k tomu FMX Show, Rodeo, silná atmosféra a celodenní program. To je Friends Fest. Jeden den, jedna vstupenka, tisíce zážitků. Více na friendsfest.cz.
8: Tak to kecáš.
9: Velkej, co? Kámoš má ještě větší.
8: A co na to jeho holka?
9: Našla si jinýho. Ten mám malej.
8: No jo, zlatej malej.
10: Na velikosti pohledávky nezáleží. ePohledávky.cz vyřeší rychle, spolehlivě a kompletně online. Neriskujete ani korunu. Bez jakýchkoliv poplatků předem. S garancí, že platíte až ve chvíli, kdy máte peníze bezpečně na svém účtu. Stačí jen nahrát podklady k pohledávce na ePohledávky.cz.
11: Jirko, počítej se mnou. Ubytování v půvabném lázeňském městečku.
12: Plus Krkonošská příroda.
11: K tomu přičti všechny ty turistické atraktivity v ceně pobytu.
12: A volný vstup do lázeňského wellness.
11: Už ti to vyšlo? Tak vyšlo ti to?
13: Léto na jedničku v léčebných lázních Janské lázně. Letos vám to k nám vyjde. www.janskelázně.com.
14: Proč cestovat daleko? Na Dolní Moravě tě čeká svět nekonečných možností. Tohle nikde jinde nenajdeš. Světové unikáty Skybridge 721 a stezka v oblacích. Dětské parky s obřím mamutem, nejdelší bobovka v Česku nebo famózní bike park. Navíc nový aquapark s tobogány a největší wellness na českých horách. Na skok nebo na víkend. Světová dovolená má letos adresu na www.dolnimorava.cz.
15: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. V sobotu 8. srpna v Brewerových sadech v Kutné Hoře. Těšíme se na vás.

0: Tak holky, přiznejte se, která jste nafrněná a pak mi to napište, teď jdeme na dopravu. Nejlepší dopravní servis na východě Čech. Na Orlicku Ústecku mezi Žamberkem a Červenou vodou u odbočky na Mistrovice se srazila dvě osobní auta. Místo je s opatrností průjezdné, počítejte ale s omezením. Také na Náchodsku připomínám nehodu na silnici třetí třídy mezi Hinčicemi a Olivětinem u odbočky na Heřmánkovice. Tady došlo ke střetu osobního auta s motorkou, na místě zasahují záchranáři policie. Projedete jedním jízdním pruhem. No a ještě připomínám nehodu v Hradci Králové v ulici Víta Nejedlého. Tady havarovalo osobní auto do sloupu veřejného osvětlení. Snad je to vše. Vaše dopravní info volejte na 801 1100.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.

0: Ička do Jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Barvám neutečeš 2026. Nejbarevnější akce roku je opět tady. Barvám neutečeš 2026. 8. srpna Sportovní park Pardubice. Dvě trasy, tvoje tempo. Barvám neutečeš CZ.
3: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
4: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
5: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Černá Hora.
8: Je 10 hodin, krátké zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočilová. Požár v bytovém domě v Jevíčku na Svitavsku vyhnal z domovů 22 lidí. Dva obyvatele se nadýchali kouře a skončili v péči záchranářů. Příčinu požáru hasiči stále zjišťují. Požár pole v Nepasicích u Třebechovic pod Orebem zaměstnal 6 jednotek hasičů a 10 cisteren. Oheň zasáhl asi 10 hektarů a poškodil také lis na slámu. Podle hasičů požár způsobily jiskry po vniknutí cizího předmětu do lisu. Škoda se odhaduje na 1,5 milionu korun. Modernizace kolbiště na pardubickém závodišti míří do finále. My to tam všechno sledujeme. Novinka nabízí moderní sportovní povrch, taky unikátní systém spodního zavlažování, nové osvětlení i zrekonstruovanou tribunu. Do rekonstrukce město investovalo více než 51 milionů korun. Tady je primátor Jan Nadrchal.
9: Myslím si, že to kolbiště s tím, že je opravdu na neuvěřitelně vysoké úrovni, co se týče zpracování a technologie, umožní to tady pořádat vlastně ty nejvyšší kategorie závodu. Věřím tomu, že to sem přiláká opravdu celou řadu návštěvníků a zase to ten věhlas toho závodiště v republice a možná v Evropě nebo na celém světě zvedne.
8: No a teď na Černé hoře z kolbiště na fotbalové trávníky přestup léta má být na spadnutí. Real Madrid podle zahraničních médií začal jednat s Manchesterem City o příchodu Rodriho, čerstvého kapitána mistrů světa. Za nejlepšího hráče světového šampionátu má být španělský velkoklub připraven nabídnout přes 50 milionů eur, tedy přes 1 miliardu korun. Jestli se přestup povede, bude to přestupní bomba léta. Tak takový teplotní pík přijde zítra, to bude až 39 stupňů ve stínu. O víkendu nám to zase spadne na 30 a to se už objeví i přehánky nebo bouřky. Dneska sluníčko, až odpoledne při zvětšené oblačnosti bouřky a teploty 34 až 38 stupňů Celsia.
6: Hit Radio Černá Hora.
10: No a já mám pro vás vloupačku století. Na tohle si počkejte, já jsem Jana Šimurdová a ladíte Hit Radio Černá Hora.

Venku letní počasí, z éteru jede song, jako je Bob Sinclair a Love Generation, skvělé spojení. Úplně se vidím v gabrioletu, jak mě něžný vánek ovává a pak rozčesávám ty vlasy a to je za trest ženský, víte. V Javornici na Rychnovsku se konala loupež. A nebyla teda jako úplně dobře promyšlená, evidentně. Řekla bych, že pachatel má asi slabý pamatovák, takže po vloupání, místo toho, aby teda zmizel, vzal roha co nejdřív, si udělal kafe a chtěl si dát relax. Mezitím přijeli policajti. Ano, slyšíte dobře? Tohle vám hlava nebere, ani mě. Každopádně si říkám, to už tam mohl na tom dvorku aspoň posekat trávu a tu kávu si nechat na terásce a říct, že je objednaný zahradník a kávu si pak třeba i v klidu mohl dopít. A možná by dostal i zaplaceno. Byť v tom vedru, až už jako prostě taky sami nevíme, co všechno objednáváme. Třeba já nechápu, proč mi pořád chodí balíčky s kosmetikou a botama. Jo, kdo to objednal? Asi omyl. Ale vracet se mi to teda nechce, no.

0: chodník s deštěm na Hitrádiu Černá Hora a nebojte, on ten deštík zase přijde. 10 hodin, 21 minut, s vámi je dopolední drive a Jana Šimurdová a lidi, teď zásadní věc. Máte kamaráda, na kterého se můžete opravdu spolehnout? Kamaráda, kamarádku, kterému můžete věřit a jeho společnost, její společnost je vám vždycky příjemná. Jedna jediná taková osoba je obrovská výhra, je to poklad, o který je třeba pečovat a jeden takový kamarád je lepší než, řekněme, 100 dobrých známých, že jo? Takže svého kamaráda, kamarádku dneska pozvěte na pivko, na proseko a poděkujte si, že se máte, protože dneska je Mezinárodní den přátelství. No a já vám za chvilku pošlu Coldplay, nebo taky Selenu Gomez, jsme Hit Radio Černá Hora.
1: Máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne, kde vezmeš na benzín. O ten se ti postaráme my.

Nic léta. Zlepši si náladu. Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.

0: sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Každý projekt má jiné nároky. Red Tool přináší systémové řešení nářadí Milwaukee přesně podle rozsahu vaší zakázky. Jsme specialisté s dlouholetou praxí a hlubokou znalostí oboru. Od analýzy potřeb přes dodávku až po servis. Vše na míru a bez zbytečných prostojů. Red Tool, profesionální partner pro náročné projekty. Tak koukni na www.redtool.cz. Red Tool. Jednou červená, navždy červená.
3: Honzíku, Janičko, jedeme na výlet do Hořic.
4: Hurá! A dědo, zastavíme se v tom voňavém obchodu?
3: Kubištovi hořické trubičky? To je jasný. Bez těch by to nebyl pořádný výlet. Prodejna je hned u sjezdu z dálnice a jejich dobroty nakupuju i na internetu. e-shop.hořickétrubičky.eu.
4: A budou mít otevřeno?
3: Kubištovi hořické trubičky v Hořicích mají otevřeno denně.
4: Tak jedem! Kubištovi trubičky! Pro děti, babičky i dědo.
5: Víš, co čeká děti u kabinkové lanovky v Janských Lázních? Živí medvědi. A o pár minut víš? Výhledy na Krkonoše, dětské parky a hory, kde je radost být spolu. Ski resort Černá Hora Pec. Rodinné léto, kde děti zapomenou na mobily.
6: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce?

Lidová řemesla Kohoutov. Obec Kohoutov vás srdečně zve na 32. jarmark lidových řemesel. Sobotu 8. srpna od 9 do 17 hodin. Těšit se můžete na historický trh s řemeslnými stánky, ukázky jednotlivých

Love Song, tohle by se taky hodilo na nějakou letní party. Selena Gomez na Hit Radio Černá Hora. No a když jsme u té letní party, jednu takovou taky máme na Hit Radio Černá Hora, a to už od zítřejšího odpoledne, konkrétně 15. to tady rozjedeme těmi největšími letními hity od 80. po současnost, no a tohle povalí celý víkend. Pro vás to znamená, že kdykoliv nás naladíte, tady budete mít s námi super letní flow, a hlavně, kdo pořádáte svou domácí party u bazénu, třeba u grilu, nebo jen tak máte náladičku při opalovačce si dát skvělou muziku, která je prostě svou náladou maximálně pozitivní, tak nikde nemusíte nahánět nějaký playlist, skládat si ty songy, vymýšlet. Kompletka to budete mít v našem éteru. Čeká vás tady pohoda, nostalgie, zkrátka skvělý poslech. To je Summer Party na Hit Radio Černá Hora už po druhé v tomhle létě roku 2026. Tak lidi, jedeme, já mám tady jako ochutnávku taky letní hit, takže volume nahoru, ať už děláte cokoliv, teď vám to půjde ještě líp.

0: Černá Hora Pink, ať už jste s námi kdekoliv, a to třeba i za volantem, snad vám funguje hlavně klimačka, jinak to musí být už teď dost náročné. Schválně, jedete teď trasu v našem východočeském regionu, která není rozkopaná a bez omezení? Tohle je fakt výzva. Můžete nám tu trasu říct také skrze naši dopravní linku 800 110 100. A ona pak bude hned rozkopaná. Dvě minuty před celou je tady váš nejlepší dopravní servis.
1: Zveme vás k návštěvě čtyř rodových šlechtických sídel z přátelených zámků Častolovice, Doudleby nad Orlicí, Rychnov nad Kněžnou a do nového zámku v Kostelci nad Orlicí. Při návštěvě kteréhokoliv z výjmenovaných zámků v zakoupené vstupence obdržíte návštěvní kartu, díky které získáte zvýhodněné vstupné na prohlídku dalších třech zámků. Těšíme se na vás v malebném kraji pod Orlickými horami. Za všechny správce sousedních sídel František Kinský.
2: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
3: Sportovní park Pardubice slaví 10 let. Od 1. do 9. srpna se park na Špici promění ve velké sportovní městečko. Více než 60 sportovních klubů, desítky sportů, běhy, vodní aktivity, zábava pro děti i dospělé a spousta novinek, včetně vlastní mobilní aplikace. Přijďte si vyzkoušet nový sport, užít si skvělou atmosféru a oslavit s námi 10 let sportovního parku Pardubice. Od 1. do 9. srpna. To nejlepší sportovní léto jedině v Pardubicích.
4: Jasně, já ti splním přání, Trio.
5: Ryba jo.
4: Chytrý mozek.
5: Bujné svaly.
4: Kila dolů bez námahy.
6: Ryba, ryba, ryba, ryba jo.
5: Sladkovodní ryba? Tak v čem je háček?
7: Kámo, já už to nevydržím.
8: Kámo, ten je velký.
7: Kluci mají větší, za to ten tvůj je malej.
8: Dík, fakt, kámoš.
9: Na velikosti pohledávky nezáleží. ePohledávky.cz ji vyřeší rychle, spolehlivě a kompletně online. Neriskujete ani korunu. Bez jakýchkoliv poplatků předem, s garancí, že platíte až ve chvíli, kdy máte peníze bezpečně na svém účtu. Stačí jen nahrát podklady k pohledávce na ePohledávky.cz.
10: Ahoj, jmenuji se Huko a jsem krytolebec. Pocházím z Prvohor. Navštivte mě v Paleoparku Balka u Nové Paky. V Paleoparku Balka si zkusíte práci geologa, paleontologa, hledače drahokamů nebo se vyfotíte s hlavou tyrannosaura. A stáhněte si moje aplikaci Po stopách krytolebce Huga. Bude vás bavit. Těším se v Paleoparku Balka u Nové Paky. Váš Hugo.

0: sociálních sítích. Kelskános 2026 opět ve Vysokém nad Jizerou.
1: Jídelno, pestrý výběr kvalitních a cenově dostupných jídel v Plaze v centru Liberce. Jídla i sebou. Jídelno, od pondělí do neděle.
2: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 000 korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 000 korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
3: Tak nečekejte, jezděte!
4: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
5: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
6: Více na kopecký.cz.

0: Rasmus in the Shadows, tohle prostě vždycky chytne. A pojďme na silnice. Nejlepší dopravní servis na východě Čech. Máme hlášenou nehodu, a to na Trutnovsku mezi Horními Vernéřovicemi a Radvanicemi. Došlo tady k havárii dvou osobáků, projedete Kyvadlově. Také na Orlicko-Ústecku se šetří nehoda mezi Žamberkem a Červenou vodou u odbočky na Mistrovice. Tady se srazila dvě osobní auta. Místo je s opatrností průjezdné, počítejte ale i s omezením. No a kdo nás sladíte, tak na Semilsku hlásíte nám, že v Lomnici nad Popelkou v ulici Karla Čapka bourala dvě osobní auta, na místě je policie a projíždí se jedním jízdním pruhem. Vaše dopravní info volejte na 801 1100.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Jezdíte rádi na kole? Tak to je pecka.
3: Ne, to je cyklopecka.
2: Vyražte sami anebo s celou rodinou na ty nejhezčí trasy po Pardubickém kraji.
3: Cyklopecky.info.
2: Vyberte si z 15 dokonale připravených okruhů různých obtížností, které vás provedou po zajímavostech Pardubického kraje.
3: A klidně vezměte děti i babičku s dědou.
2: Cyklopecky.info.
3: Pozor, do konce září soutěžíme o horské kolo a spousty pobytů.
2: Tak do toho šlápněte na cyklopecky.info. Info.
4: Nejlepší ceny měsíce v online shop.cz.
5: Nakupujte za nejnižší ceny měsíce. Tisíce vybraných produktů právě nyní nejvýhodněji v online shop.cz.
4: www.onlineshop.cz.
6: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
7: Rádia.cz Hit Radio Černá Hora.
8: Je 11 hodin, krátké zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočulová. Pět českých bank v červenci zdražilo hypotéky a úroky jsou teď nejvýš za skoro 3 roky. Dneska platí, že pokud banka uvádí sazbu lehce pod 5%, je to pěkná nabídka podle odborníků. Pokud plánujete vlastní bydlení a nebo vás čeká konec fixace, tak se připravte. Odborníci zatím nečekají, že by hypotéky v nejbližší době výrazně zlevnily. Na Česko míří další vlna veder a řada lidí sáhne po ventilátoru. Jenže pozor, při opravdu vysokých teplotách už nemusí chladit, ale naopak tělo ještě víc zahřívat. Odborníci proto připomínají, že ventilátor má své limity a v extrémním horku je nejúčinnější ochranou klimatizace anebo pobyt v chladnějším prostředí. No a vedra můžou negativně ovlivnit i cestu vlakem, omezit vlakovou dopravu. České dráhy vyzývají cestující, aby sledovali aktuální informace.
9: Doporučujeme cestujícím vzít si i na kratší cesty dostatek tekutin, případně léky, které pravidelně užívají, a pokud možno využívat spoje na okraji dne. Cestující prosíme, aby sledovali aktuální informace na webu Českých drah nebo v aplikaci Můj vlak.
8: Řekla pro Černou horu mluvčí drah Nikola Moravcová. Chrudim bourá bývalou knihovnu v Topolské ulici. Na jejím místě vznikne zhruba 30 parkovacích míst. Do budoucna město zvažuje i stavbu parkovacího domu. Na sídlišti je podle radnice parkování dlouhodobě nedostatečné a řidiči jenom souhlasí. Pro Hradec Král je to zápas, na který fanoušci čekali skoro 30 let. Votroci doma hájí výhru 1-0 z norského Tromze v Evropské lize a zabojují o postup do třetího předkola Evropské ligy. Trenér David Horejš označil odvetu za největší zápas své kariéry. Zdůraznil ale, že jeho tým nechce jen bránit náskok, ale hrát aktivně a znovu vyhrát.
10: Prostě si ten tlak vůbec nechceme připouštět, a naopak to bereme jako privilegium, to, že ten zápas má prostě velkou hodnotu a to je prostě odměna za tu práci, kterou jsme prostě tady odvedli, a takhle to bereme. Nechceme se na sebe vytvářet žádný tlak, ale brát to jako odměnu a příležitost ukázat, kam se ten Hradec posunul.
8: Fotbal začíná v hradecké Finep aréně v 7 večer a otevírá se o 17:30. Připravte se na finále horké vlny, zítra může být až 39 stupňů ve stínu, o víkendu teploty klesnou, budou kolem 30 a objeví se přehánky a bouřky. Dneska teda slunečný den s odpoledními bouřkami a teplotami do 38.
7: Hit Radio Černá Hora.
0: No a máme tady 11. finální hodinku dnešního dopoledne. Já mám připravené téma pro vás, u kterého si všichni vzpomenete, kdy jste naposled sportovali a co to bylo. Protože když je to buď super nebo strašně na nic, tak se to pamatuje nejlíp. Pokud už obědváte dobrou chuť, mám radost, že i teď ladíte Hit Radio Černá Hora. S vámi je Jana Šimurdová, no a tady jsou One Republic.

0: to sportovní park Pardubice. Kromě toho, že si tady vaše děti mohou vyzkoušet společně s vámi spoustu druhů sportu, tak vás čekají akce, doprovodný program a dvě usměvavé dámy, naše moderátorky Hanka Poskočilová a Martina Adamu, které tady budou po celou dobu akce a ta potrvá do 9. srpna. Jedna hrací karta vám tak zaručí kvalitně naplněný den a vaše děti budou mít důvod odložit svá oblíbená zařízení a neničí si záda, oči, to je přesně něco, co všichni rodiče chceme. Takže sportovní park Pardubice, jasná volba. No a když už o tom sportu mluvíme, co vás osobně obtěžuje, kdykoliv si jdete zasportovat? Ať už je to běh, kolo, plavání, posilovna, vždycky se něco najde. Stěžovací chvilka začíná teď na 601-292-464 a já už se těším.
1: WhatsApp Hit Rádia Černá Hora 601-292-464.

0: Něco taky pro milovníky Linkin Park. 11 hodin 22 minut na Hitrádiu Černá Hora. Řeším s vámi téma, co vás štve u sportu. Napsal posluchač Vláďa. Ahoj, já nesnáším u sportu pocení, když už se nemůžete ani dívat a jen vás to štípe. Taky vzpomínám na spolužáka, který se chudák potil tak, že když upadl, byl celý obalený od prachu a proto jsme mu říkali řízek. Řízek. No tak v tomhle počasí by se spolužák Řízek asi pěkně smažil. Vláďo, díky. A na 601 292 464 číslo na WhatsApp Hitrádia Černá Hora mi dál pište, co vás štve při sportu. Už mi tady přibyly další zprávy, tak já věřím, že se na vás všechny dostane.
1: Bazén, slunce, skvělé hity a zábava.

0: Hit Rádio Černá Hora CZ.
1: Letchyni chceme všichni. Nealkofree tchyni od pivovaru Primátor. Partner letní jízdy. Otevíráme cestu chuti.
2: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
3: Přeci ho nevyhodím špinavej.
2: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
3: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
2: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat, stačí, že je prázdný.
3: Aha, zase nějaká novota?
2: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
3: Co vám říkali?
2: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
3: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
2: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
3: To třídění je vlastně jednoduchý.
2: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem, babi.
3: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
2: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberu pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
3: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
0: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
4: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na Allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
5: Předpověď na přelom července a srpna. Vysoký tlak zážitků, místy silné přehánky smíchu a zvýšený výskyt divadla. 96. Ráskův Hronov, divadlo, scénický tanec, workshopy, setkávání, muzika a program pro každého. Od 31. července do 8. srpna bude Hronov pupkem divadelního světa. Program a předprodej na jraskuvhronov.eu.
6: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například kaktus, bodová

0: Nová Kia Seltos zaujme designem, ohromí výbavou a překvapí cenou. Prostorné SUV s možností pohnout 4x4 pořídíte již od 654 980 korun včetně DPH. Navštivte showroom Kia Olfincar v Trutnově a seznamte se s novinkou osobně. Těšíme se na vás.
1: Krakonoši, Krakonoši, krakonošské slavnosti do Vrchlabí se blíží.
2: Sojko, já vím, a letos vystoupí legendární Jiří Korn, takže žal se odkládá a vy přijďte v sobotu 8. srpna do Vrchlabí na náměstí.
1: K tomu spoustu zábavy, program pro děti
2: a levné vstupenky kupujte na krakonošskéslavnosti.cz.
3: Tak co, Klára?
4: Kámo, vadí, že je malej.
3: Malej? A řešíš to nějak?
4: Ne, na to je moc malej.
3: Kámo, dneska už vyřešíš i ten nejmenší.
5: Na velikosti pohledávky nezáleží. ePohledávky.cz vyřeší rychle, spolehlivě a kompletně online. Neriskujete ani korunu. Bez jakýchkoliv poplatků předem, s garancí, že platíte až ve chvíli, kdy máte peníze bezpečně na svém účtu. Stačí jen nahrát podklady k pohledávce na ePohledávky.cz.

4 minuty po půl 12. Dohráli na Hitrádiu Černá Hora Jeleni. Pohodový čtvrtek přeje Jana Šimurdová, no a tuhle sobotu otvírá své brány sportovní park Pardubice. Určitě doporučuji navštívit, pokud jste to ještě neudělali. No a když už jsme teda začali sportovat, aspoň tou pusou, tak jsem dala téma, co vás nejvíc obtěžuje při sportování. Napsal Marek. Nejhorší jsou lidi v posilce, co po sobě neutřou pot ze stroje. Pak chodím jak uklízečka a otírám to. Lidi, otírejte to. Vzkaz od Máry. Díky, píše taky Lenka. Ahoj Jani, tak mě vadí, když si vyjedu na kole, tak skupinky cyklistů na cyklostezce jsou vedle sebe. Když zazvoním, tváří se, jako bych jim ukradla svačinu. Napsal taky Jirka. Zdravím do rádia, mě při sportu obtěžuje hmyz, komáři, mušky, bez brýlí ani rána a stejně mi vždycky nějaká vlítne aspoň do pusy. Taky to znám, Jirko, taky. Napsala také Klára, univerzální, že jí vadí univerzální radilci v posilovně. Slečno, to děláte špatně. Děkuju, ale na tvůj názor jsem se neptala. Takhle to vidí Klára. No. Děkuju. Káťa píše, když se rozhodnu zaplavat, tak mi vadí ostatní plavci. Vždycky mi to naruší moje tempo a trasu. Pavel, ahoj, tak mě vadí psi na 5metrovém navíjecím vodítku přes celý chodník. A kolikrát ten, kdo to vodítko drží, tak to s ním ani nehne. Jo. No, a ještě napsal Jirka, ahoj, tak mě u sportu obtěžuje lednička, gauč a telka. A to tak, že nakonec sportovat nejdu. Tak Jirko, to jsou ale zlí kamarádi. Popřemýšlej, jestli se s nimi budeš ještě bavit. Takže prosím vás lidi, ať už je to pot, lidi, psy nebo hmyz, důležité je, že vás to nezastaví jako Jirku a jeho zlí nezbední kamarádi, gauč, lednička, telka. Moc díky za zprávy a tady jsou na Hitrádiu Černá Hora špajsky. Spice Girls. Yeah!

0: na Hit Rádiu Černá Hora, taky Simple Plan a trochu romantiky. Hlavně v práci, to se hodí. 11 hodin a 42 minut. S vámi po celé dopoledne byla Jana Šumurdová a dopolední drive na Hit Rádiu Černá Hora. Ten za chvilku vystřídají srdcovky. No a pozor, dneska od 14. bude Hit Rádio Černá Hora také mezi vámi, tedy s vámi na Královéhradeckém koupališti Flošna. Rozjedeme tady další letní jízdu. V čele týmu Hit Rádia Černá Hora bude dneska moderátor Ondra Novotný, kterého znáte z odpolední show. A bude vám mimochodem, kromě spousty dalších cen, tak vám také bude rozdávat vstupenky na hokej. Takže kdo jste fanda Královéhradeckého Mansfieldu, tak tohle by vám nemělo uniknout. Takže ještě jednou, už dnes ve 14. na Královéhradecké Flošně další letní jízda s Hit Rádiem Černá Hora a vstupenky na hokej. A já se už teda loučím. Díky za vás a přeji vám parádní čtvrtek a zase zítra. Ahoj!
1: Doplavek už zhubnout nestihneme.

0: na Hit Rádiu. Hit Rádio.
1: Přijďte 10krát a vyhrajte. Letní výzva Form Factory je v plném proudu. Hrajte o více než 400 cen v hodnotě přes 1 milion korun. Více na formfactory.cz.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
3: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
4: Třetí část kvalifikačního seriálu Na velkou pardubickou se Slavia pojišťovnou je tady. S ní přichází dostihové souboje nejlepších koní a jezdců. Sledujte napínavý dostihový program už tuto sobotu na pardubickém závodišti. Více informací na www.závodištěpardubice.cz.
5: Prosecco přesně v italském stylu?
6: To je Mionetto.
5: Kvalitní prosecco s ležérním šarmem?
6: Mionetto.
5: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí?
6: Mionetto.
5: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
6: Mionetto. Víc než jen prosecco.
7: Jirko, počítej se mnou. Ubytování v půvabném lázeňském městečku?
8: Plus krkonošská příroda.
7: K tomu přičti všechny ty turistické atraktivity v ceně pobytu.
8: A volný vstup do lázeňského wellness.
7: Už ti to vyšlo? Tak vyšlo ti to?
9: Léto na jedničku v léčebných lázních Janské lázně. Letos vám to k nám vyjde. www.janskelázně.com.
10: Náš příběh začal v roce 1899. Teď píšeme jeho další kapitolu. Vstupujeme do nové éry s jasnou vizí a novou identitou. Jsme nové FK Pardubice. Pro vás měníme pravidla hry. Budujeme silnější tým. Máme nové občerstvení. Stavíme novou fanzónu. A vstupné nezdražujeme. Zlevňujeme. Více na kopemeproparduba.cz. Buďte součástí nové éry fotbalu i vy.
11: Produkce kabelů, které každý týden vyrobíme, by obkroužila celou zeměkouli. Každý týden vyrobíme více než 40 000 kilometrů kabelů. Za rok je to vzdálenost delší než dvakrát na měsíc a zpět. Jsme Kablo Vrchlabí, největší česká kabelovna na výrobu autovodičů, instalačních kabelů a nejen to. Přijmeme operátory, operátorky výrobních strojů. Uvítáme i absolventy středních škol. Více na práce@vrchlabi.cz. Kablo Vrchlabí.
12: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 000 korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
13: Už tam budem? Nech toho.
14: Raději už tam bude.
13: Přestaň, štíl mě vedro.
15: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
16: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů.

0: Imagine Dragons.
1: Hey, I'm Lady Gaga.
2: Zlepší si náladu.
3: Zlepší si náladu.
4: Nejlepší dopravní servis na východě Čech, kilometrová kolona na trase Hradec Králové Jičín před Ulibicemi. Hasiči tam likvidovali požár vozidla a jeden pruh byl neprůjezdný. Na Trutnovsku mezi Horními Vernéřovicemi a Radvanicemi srážka dvou aut a projíždí se Kyvadlově. Vaše dopravní info volejte na 801 1010.
3: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz.

0: litru za 10,90 a Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90 až do 4. srpna. Kaufland.
1: Česká turist Trofy Hořice. Evropský šampionát IRRC Street Sportbike a Supersport, Evropský šampionát ESR Superbike, ale i klasici. Jezdci z 15 států. Neváhejte a přijeďte se podívat. 8. a 9. srpna Česká turist Trofy Hořice. Více na 300zg.cz.
2: Studujte při práci. Kyberna v Hradci nabízí kombinované studium vožky programování a energetiky. Výuka probíhá od pátku do neděle jednou za 14 dní. Připravíme vás i na zkoušky v oboru elektro, fotovoltaika nebo 3D tisk. A zajistíme i ubytování. Více na www.kyberna.cz.
3: Chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.

0: v Přelci Daňková. Extrémní teploty s atakem na 40 stupňů mohou mít také vliv na železniční provoz a způsobit omezení dopravy. Co si nezapomenout do vlaku během horkých dnů, připomene mluvčí Českých drah Nikola Moravcová.
1: Doporučujeme cestujícím vzít si i na kratší cesty dostatek tekutin, případně léky, které pravidelně užívají, a pokud možno využívat spoje na okraji dne. Podstatná část našich vlaků je vybavena klimatizací, kterou pravidelně udržujeme a kontrolujeme tak, aby cestujícím zajistila co největší komfort.
0: Při plánování svých cest je dobré sledovat aktuální informace na webu Českých drah nebo v mobilní aplikaci. Zrušení devátých tříd základních škol není na pořadu dne. Ministr školství Robert Plaga to řekl po schůzce s premiérem. O zkrácení docházky na základních školách před časem mluvil šéf sněmovny Tomio Okamura i premiér Andrej Babiš. Údajná úspora 50 miliard, o které mluví Okamura, je podle ministra nereálná. Na německých silnicích hrozí zítra, ale také o víkendu největší zácpy z celého léta, varuje tamní automotoklub. Dopravní situace bude komplikovaná především na jihu země, kde ve dvou velkých spolkových zemích začínají prázdniny. K lidem, kteří vyrážejí na dovolenou, se navíc přidají i ti, kteří se z ní naopak vrací. Teď ještě pohled k nám.
2: Největší administrativní dřevostavba v naší republice vyroste v Hradci Králové a bude to nové centrální sídlo Lesů České republiky. Do 8 let by mělo stát. Stavba vyjde zhruba na 2 miliardy korun. Vedení podniku tvrdí, že oproti nákladné rekonstrukci současného sídla jde o lepší řešení.
3: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
2: Tropická byla noc a teď je tropický den. V noci 20 a teď odpoledne bude až 38 stupňů ve stínu a objevit se můžou ve východních Čechách i přehánky a bouřky.
3: Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář.
4: 37 stupňů odpoledne, vítejte v pekle, čeká nás další krásný odpoledne v krematoriu, 12 hodin 2 minuty, já vám přeju pohodové poledne, dobrou chuť k obědu a když máme ten tropický den, tak opět začneme letní srdcovkou a pokud máte pocit, že v těchto obrovských vedrech už opravdu jako vidíte všechny svatý, no tak tady dáme panenku Marii. Rok 1995, Ricky Martin, Maria!

0: zlatý 90 na Hit Radio. Ricky Martin.
1: Největší hity.
2: Největší srdcovky.
0: Srdcovka s číslem 1 nás tady vzala do roku 1995. Prázdniny 95. Ty brďo. Co jste dělali v té době? Předpokládám, že o prázdninách jste se dost možná každý den váleli na koupališti nebo někde u rybníka. Co? Je to tak, bazény moc nebyly, zahraničí, tak to bylo drahý. No a tak jsme se opravdu od rána do večera váleli u rybníku na dece. Máma nakrájela meloun, když jsme byli hodní, tak koupila cukrovou vatu, pak nás musela samozřejmě zase utěšovat, protože jsme byli poštípaný odvoz, jsme byli ulepený od té cukrový vaty. Starší ročníky, tak ty většinou tak hráli ping-pong, že jo, ten se extrémně často hrál. Línej tenis, my jsme jako děti pinkávali. No a ten den vlastně byl neuvěřitelně dlouhý. A byl krásný. A já bych dneska chtěl, abyste v srdcovkách zavzpomínali právě na to dětství u vody. Napište mi na 777-937-777 anebo klidně pošlete hlasovku na stejný číslo, to je WhatsApp Hit Rádia. Jak vy si vzpomínáte na dětství u vody? Kam vás rodiče brali? A napište mi, budete vědět, který rybník přesně to byl, v jakém to bylo městě, co jste tam tenkrát dělali, jak na to vzpomínáte. Pojďme si dnes dát tohle krásný tropický poledne u vody. My se mezi tím s další srdcovkou, než si potom přečteme vaše vzkazy, tak se vydáme do roku 1984 a protože samozřejmě venku je strašný vedro, tak musíme trošku zvolnit tempo. Mám tady skupinu Foreigner a jejich nádhernou baladu. Tak tady je srdcovka s číslem 2 na Hit Radio.

0: Blood s hitem Unwritten. Tak to je třetí srdcovka, kterou jsem pro vás dneska přichystal na čtvrtek. Je čtvrt na jednu, posloucháte Hit Radio.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Dneska v srdcovkách vzpomínáme na naše dětství u vody, kam vás brali rodiče a vlastně především prarodiče, protože je pravda, že tenkrát se o nás hlavně starali ty babičky. Obecně tenkrát ty babičky byly trošku mladší než babičky teď současně našich dětí, ale to je samozřejmě i naše chyba, že jsme trošičku se založením rodiny čekali déle než naši rodiče. Takže od toho jsou tady i vaše zprávy jasným důkazem. Ahoj Jiříko, já trávila prázdniny u babičky na chatě, chodili jsme se koupat do blízkého lomu. Babička vždycky vzala dvoukolový vozík, do něj naložila mého mladšího bráchu a sestřenici, svačinu, osušky a šlo se koupat. Tam jsme strávili skoro celý den, pak když už jsem byla starší, tak jsme vzali kolo, jeli se koupat s kamarády do řeky zhruba 5 kilometrů. Byly to nádherný časy, krásný léto, přeji Jana, děkuji za tuhle zprávu. Ahoj, já si vzpomínám, jak nás babička Růža brala k řece. U Berounky v Srbsku byl na břehu vysekaný vstup do vody, nahoře nad ním na louce jsme měli v trávě deky a v řece jsme chytali na kus dřeva, nebo respektive na dřevo a kus vlasce malé rybky, který jsme říkali řízci. Byly to nádherné prázdniny, moc ráda na to vzpomínám. Žádné koupaliště, jenom příroda okolo a v tašce jabko a voda. Zdraví Terka. A ještě jedna zpráva, to je tady od Jardy. Čau, mě s bráchou brali rodiče každý den v Plzni na Bolevický rybník, na Bolevák. Pamatuju si, jak jsme tam seděli na molu, půjčovali si lodičky a šlapadla. Byla to nádherná doba. Jsem rád, že poslouchám srdcovky a díky tobě jsem si teď mohl zavzpomínat na tyhle prázdniny. Musím zavolat rodičům, jestli mají doma ještě fotoalbum. Fotek od vody určitě budeme mít doma spoustu. Zdraví Jarda. No tak, rádo se stalo. Tohle jsou krásné vzpomínky a přesně kvůli tomu já věřím, že stejně tak jako já, i vy máte rádi naše srdcovky. Od pondělí do pátku vždycky ve 12 hodin, protože díky této hudbě my se můžeme vrátit nejenom do dětství, ale do puberty a vlastně i do těch časů, na který občas úplně zapomínáme a přitom byly tak krásný. No tak teď půjdeme opět do 90. let. Mám tady připravenou další srdcovku, která se velmi často objevuje jako srdcovka na přání, tak dneska vám ho takhle splním, aniž byste si o to právě teď napsali. Je tady německá eurodancová skupina a jestli máte rádi 90. eurodance, no tak nemáte zač. Tohle se vám bude extrémně líbit. Klidně si můžete stoupnout, pokud právě neřídíte. Farao! There is a star! Legendární hit. Tohle jsou srdcovky Hit Rádia. Právě teď.

0: co holky, dámy, přiznejte se, měli jste plakát Take That v pokojíčku, na dveří nebo u postele? No, nebyli jste sami. Já teda ne, ale moje sestra určitě ano. Pátá srdcovka na Hit Rádiu. Take That a Pray.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: Je před námi poslední srdcovka. Vždycky tak strašně rychle uletí. No jo, prostě, ten čas rychle běží, když se člověk baví. 777-937-777 je číslo na WhatsApp Hit Rádia. Opět vám chci udělat radost, čeká nás srdcovka na vaše přání. Tak schválně, napište mi dneska na WhatsApp Hit Rádia, jakýho zpěváka, zpěvačku nebo jakou kapelu

0: Dneska srdcovce na přání už za chvíli zahraju právě tu vaši kapelu nebo toho vašeho oblíbeného interpreta, který tam s váma byl v průběhu vašeho dětství anebo puberty. Už za chvíli srdcovka na přání.
1: Máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne, kde vezmeš na benzín. O ten se ti postaráme my.

0: léta. Zlepši si náladu. Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
1: Studujte při práci. Kyberna v Hradci nabízí kombinované studium vožky programování a energetiky. Výuka probíhá od pátku do neděle jednou za 14 dní. Připravíme vás i na zkoušky v oboru elektro, fotovoltaika nebo 3D tisk. A zajistíme i ubytování. Více na www.kyberna.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
3: Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti kilo u nás za 54,90. Cukr bílý krupice kilo s apkou za 9,90. A zlaté věnečky 150 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
4: Tahické léto Aquapalace Praha už je tady!
5: Zábava vlny tobogány.
6: Co vás čeká?
5: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
6: Plno tobogánů a skluzovek.
5: Tak všichni rychle do plavek.
6: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
5: Relax, drinky, animace.
6: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
5: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
4: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
7: Barvám neutečeš 2026. Nejbarevnější akce roku je opět tady. Barvám neutečeš 2026. 8. srpna Sportovní park Pardubice. Dvě trasy, tvoje tempo, barvámneutečeš.cz.
8: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.
9: Tak to kecáš.
10: Velkej, co? Kámoš má ještě větší.
9: A co na to jeho holka?
10: Našla si jinýho, ten má malej.
9: No jo, zlatej malej.
11: Na velikosti pohledávky nezáleží. E-pohledávky.cz ji vyřeší rychle, spolehlivě a kompletně online. Neriskujete ani korunu. Bez jakýchkoliv poplatků předem. S garancí, že platíte až ve chvíli, kdy máte peníze bezpečně na svém účtu. Stačí jen nahrát podklady k pohledávce na e-pohledávky.cz.
12: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
13: Jasně, já ti splním přání, trio.
14: Ryba jo.
13: Chytrý mozek.
14: Bujné svaly.
13: Kila dolů bez námahy.
15: Ryba, ryba, ryba, ryba jo.
16: Sladkovodní ryba? Tak v čem je háček?
17: To je.
18: Dobravárt, vezeme vám pračku.
17: A co teď?
18: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
17: No tak to si rozumím.
19: Proměňte obyčejné sledování v zážitek s 4K QLED televizí Philips a technologií Ambilight. Zatárt, opravdový elektrospecialista.
20: Letní novinkou pro tento týden jsou Sweet Chili Twister nebo Sweet Chili Zinger.
21: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
20: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
21: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
20: Více informací v restauracích KFC.
22: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.

0: Lonely na Hit Radio za 5 minut bude 3/4 na jednu. Nejvyšší čas dát si srdcovku na přání.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Ptal jsem se, jaký plakáty jste měli ve vašem pokoji, klučičím i holčičím, tak co se týká kluků, tak nejvíc tady ve zprávách na WhatsAppu Hit Radio na čísle 777-937-777 vyskakuje jméno Natalie Oreiro. Jasně, myslím, že asi každý kluk byl zblázněný do Natalie Oreiro, jakožto do divokýho anděla.

dívčích pokojů, no tak tady asi za všechno mluví zpráva od Jarky, která píše, hele, klasika holčičího pokoje, Backstreet Boys a jejich Everybody. Tenhle plakát mám ještě schovaný v krabici z poklady z dětství, díky za dnešní srdcovky Jarka. No a pak se mi tady objevila zpráva a to je za mě srdcovka na přání pro dnešní den, protože tohle si ani nepamatuju, kdy naposled jsme hráli na Hitrádiu. A je škoda, aby se na tenhle hit zapomnělo. Lucka píše, ahoj Jirko, my jsme se ségrou měli ještě tak do 14 let na zdech Tiziana Ferra a moc jsme ho milovali. Já říkám, no jasně, já na něj úplně zapomněl, tak si ho pojďme připomenout. Perdono na Hitrádiu. Perdono.

0: novinka, kterou jste dneska na Hit Rádiu nečekali. Tiziano Ferro, hit Perdono, srdcovka na přání.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: A Peťa píše, tak jako teď se mi vrátil moji platonickou lásku, normálně brečím a buší mi srdce. Jo, rádo se stalo. Luci, ještě jednou děkujeme za tenhle výběr. Já bych teď pubertální holka, tak řeknu, nevím, kdo je víc hot, jestli to počasí venku, nebo Tiziano Ferro. Každopádně. Tohle je teda důvod, proč poslouchat srdcovky. Zítra další srdcovka na vaše přání a možná, že najdeme další zajímavý poklad, možná, že znovu uslyšíte vaši platonickou lásku, nebo jak se dneska říká, váš crash, který jste měli, no crash, spíš teda než crash. Váš crash, dobře. No jo, no tak je mi 40, tak se snažím být mladý. Každopádně zítra opět srdcovky ve 12 hodin tady na Hit Radio. No a pokud máte rádi klasiku z 80., 90. a z milénia, tak i dneska večer poslouchejte Hit Radio mezi 18. a 21. hodinou.
2: Zveme vás k návštěvě čtyř rodových šlechtických sídel z přátelených zámků Častolovice, Doudleby nad Orlicí, Rychnov nad Kněžnou a do nového zámku v Kostelci nad Orlicí. Při návštěvě kteréhokoliv z vyjmenovaných zámků v zakoupené vstupence obdržíte návštěvní kartu, díky které získáte zvýhodněné vstupné na prohlídku dalších třech zámků. Těšíme se na vás v malebném kraji pod Orlickými horami. Za všechny správce sousedních sídel František Kinský.
3: Když rozhodují výkon, spolehlivost a zkušenosti, obracejte se na odborníky. Red Tool je přední partner značky Milwaukee v České republice. Realizujeme malé i rozsáhlé projekty s maximální technickou podporou. Navrhneme optimální sestavu nářadí, zaškolíme tým a zajistíme dlouhodobý servis. Red Tool. Jistota pro profesionály. Tak koukni na www.redtool.cz. Red Tool. Jednou červená, navždy červená.
4: Honzíku, Janičko, jedeme na výlet do Hořic.
5: Hurá! A dědo, zastavíme se v tom voňavém obchodu?
4: Kubištovi hořické trubičky? To je jasný. Bez těch by to nebyl pořádný výlet. Prodejna je hned u sjezdu z dálnice a jejich dobroty nakupuju i na internetu. e-shop.hořickétrubičky.eu.
5: A budu mít otevřeno?
4: Kubištovi hořické trubičky v Hořicích mají otevřeno denně.
5: Tak jedem! Kubištovi trubičky! Pro děti, babičky i dědečky!
6: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.

0: sadu. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi
1: všude
0: zdejší,
1: všude je fajn.
2: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelenfest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé v sobotu 8. srpna v Brewerových sadech v Kutné Hoře. Těšíme se na vás.
3: Fenomén Šance Liga je zpět.
4: Tady Ondřej Mihálek z Hradce Králové. Čeká nás spousta velkých zápasů, tak u toho buďte s námi.
3: Všechny zápasy fotbalové Šance Ligy sledujte exkluzivně na jednom místě. Na Banplay.
5: Sportovní park Pardubice slaví 10 let. Od 1. do 9. srpna se park na Špici promění ve velké sportovní městečko. Více než 60 sportovních klubů, desítky sportů, běhy, vodní aktivity, zábava pro děti i dospělé a spousta novinek, včetně vlastní mobilní aplikace. Přijďte si vyzkoušet nový sport, užít si skvělou atmosféru a oslavit s námi 10 let sportovního parku Pardubice. Od 1. do 9. srpna. To nejlepší sportovní léto jedině v Pardubicích.
6: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
7: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
8: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
9: Hit Radio. Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.

0: Letním hitem končíme dnešní tropické poledne. Za minutku je tady 13. hodina. Lucie má nejnovější zprávy.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Čech. Mezi Horními Vernéřovicemi a Radvanicemi došlo k havárce dvou osobních aut a projíždíte Kyvadlově. Na silničáře v tuhle chvíli narazíte na trase z Nové Paky na Trutnov před Dolní Olešnicí. Řeší tam zeleň. No vaše dopravní info nám volejte na 800 1 10 100.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Mami, tati, kam pojedeme o prázdninách?
4: Na Friends Fest. Sobotu 8. srpna v Pardubicích zažijete den plný zábavy a zážitků. Michal Nesvadba, Matilda a její zlobidla, atrakce pro děti, koncerty, show, soutěže a spousty dalšího. Friends Fest. Největší rodinný festival. Více na friendsfest.cz.
5: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
6: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
2: Rádia CZ. Hit Radio.
7: 13. hodina, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. V prezidentských volbách by vládní kabinet neměl stavět svého kandidáta, řekl to ministr zahraničí Petr Macinka. Podle něj by měl být prezidentem člověk z občanské společnosti bez vládní podpory, jinak by šlo o nominanta jedné politické skupiny proti kandidátovi opozice. Silné požáry na jihu Evropy mají na turistiku dopad. České cestovní kanceláře přestaly do těchto oblastí klienty vozit. Jaké zájezdy je tedy možné stornovat, poradí místopředseda Asociace cestovních kanceláří Jan Papeš.
8: Jedině v případě, že se týká termínů, které jsou teďka blízko, pokud to má někdo třeba na podzim, na září, na říjen, tak samozřejmě ho to neopravňuje ke bezplatnému stornu, ale důležité je vždy vyjednávat cestovní kanceláři.
7: S masivními požáry bojují kromě Francie a Španělska také Itálie nebo Řecko, stejně tak Tunisko, Maroko a Alžírsko. Fotbalisté Hradce Králové se dnes pokusí stvrdit úspěšný vstup do sezony a nečekaný postup do další fáze kvalifikace Evropské ligy. Do domácí odvety druhého předkola nastoupí proti Tromze po výhře 1-0 v Norsku. Zápas v Malšovické aréně má výkop v 7 večer. Teď se ještě podíváme k nám.
1: Tak co, máte je? Zachytili jste last minute letenky Ryanairu? Ten spustil bleskový výprodej a do půlnoci nabízel letenky za 360 korun. Třeba do Göteborgu. Za necelou 500 do Milána a nebo do Benátek. A v nabídce byly i lety z Pardubic. Za pár stovek do Barcelony i na Malorku.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia CZ. Přes apku Rádia CZ.
1: Tak co, jak to vedro dáváte? Stín se teďka platí zlatem, odpoledne čekáme až 38 stupňů ve stínu, ale místy nám to vedro protnou přehaňky a bouřky.
2: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: Tropické odpoledne v Česku pokračuje dál. 3 minutky po 1 hodině. Vám přeju dobrou chuť. Dneska v tom horku je to těžký dát si něco k obědu. Máte vůbec chuť k jídlu? To je nějaký spíš jako salátek, zmrzlina, meloun, něco takového. Ale dát si třeba teďko svíci, co? Nebo guláš se šesti? Ne. Takhle, samozřejmě, jsou tací mezi náma, kteří to úplně naprosto v pohodě zvládnou. Ale jinak moc jako nemáme chuť k jídlu. Ale pozor, je důležité jíst i v tomhle vedru a zároveň také dodržovat pitný kvalitní režim, ideálně třeba nějaký elektrolyty, že jo, to je taky jako hodně moderní, nebo kokosovou vodu, i to do sebe můžete zkusit narvat, anebo alespoň tu obyčejnou. Dneska víc než normálně. Na osvěžení, tady na Hit Rádiu posílám další letní hit.

ztracený. Záznam, je to originál, živě sedenu. To je jenom taková připomínka toho, co nás čeká, protože 8 dní zbývá do největšího dosavadního koncertu v Česku. Marek ztracený na Letenský pláni a opět živě. Jdete? My jo? No a o tom to léto je, že jo? O zážitcích, aby jsme měli po létě v září o čem v práci vyprávět, nebo ve škole, že jo? Naštěstí teda teď ministr školství řekl, že zrušení devátých tříd není na pořadu dne, takže Babiš s Okamurou v tomhle případě momentálně ostrouhají. Názor si na to udělejte sami, jo? To nemusíme řešit tady ve vysílání. Každopádně jedno je jasný, že kdyby se zase končila základka v 8. třídě, tak by děcka vlastně jako nepřišly o jeden rok na základní škole, jo? To je mimo. Ale přišly by o jedny celý letní prázdniny. Teď by vlastně vláda vzala 2 měsíce volna, 2 měsíce vzpomínek, 2 měsíce zážitků. To by byla škoda, alespoň teda podle mě. Tak jo, tak se mi pochlubte, pokud nejste v práci, kde teď ve svým volnu o prázdninách posloucháte Hit Radio. Pošlete mi fotku na 777 937 777, abych vám mohl závidět a užívejte i nadále léto. Teď co jinýho, než tohle krásný počasí a sluníčko by nám mělo

správně na všechny otázky, které vám položím. Hele, je horko, jo? Je horko? Tak já to udělám co nejjednodušší. Já vám dám nápovědu. Odpovědi jsou 1 až 10. Fakt, to je celý. 1 až 10, jenom číslice. Ne teda v pořadí od 1 do 10, to je jasný, ale jinak jsou to jenom číslice. To znamená, že dostanete třeba otázku, nevím, kolik máme prstů na jedné ruce? 5. Správně. Pokud teda neděláte na cirkulárce. Kolik dní je v týdnu? 7.

0: tak hrajeme každý pátek až do konce prázdnin. Dohromady tady mám pro vás 60 tisíc korun. A kdyby ani tak to nevyšlo, tak pozor, s tank kartou Easy můžete šetřit a ušetřit za pohonné hmoty na čerpacích stanicích Orlen po celý léto, protože momentálně Orlen má epický slevy, jsou tam 2 koruny na litr, nebo korunu na litr, záleží, co budete tankovat. Navíc ve Stop Café vás osvěží i limitované letní drinky a na cestu si dopřejete čerstvě rozpečené sendviče. To všechno najdete na čerpacích stanicích značky Orlen. A zítra dokonalá desítka s Orlenem a Hitrádiem o 10 000 korun na pohonné hmoty.
1: V létě máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne kde vezmeš na benzín, o ten se ti postaráme my.

0: desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu.
1: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Jak trávíte prázdniny? Pokud jste akční, můžete vyrazit na traily do Deštného v Orlických horách, s dětskama tam na Kačenčinu pohádkovou stezku a nebo si dát kopce na Tříkolkách. Taky chlumecký Fine Park nabízí kopec zábavy od 10 do 19 hodin. Les, lanové bludiště a klídek. Tak to je pro změnu Hradecký park na Větvi.
4: Nakupujte, ochutnávejte, bavte se. Spojte příjemné s příjemným. Futurum Hradec.
5: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Chata v Trojanovicích na Novojčínsku za 2 miliony korun, byt 3+1 v Kamenickém Šenově na Českolipsku za 3 miliony 165 tisíc, byt 3+1 v Opavě na Předměstí za 4 miliony 120 tisíc, rodinný dům v Dětmarovicích u Karviné za 3 miliony 990 tisíc a zahrada v Dolních Habarticích u Děčína za 390 tisíc korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
6: Česká turist Trophy Hořice. Evropský šampionát IRRC 3T Sportbike a Supersport, Evropský šampionát ESR Superbike, ale i klasici. Jezdci z 15 států.

0: tohle nikde jinde nenajdeš. Světové unikáty Skybridge 721 a stezka v oblacích. Dětské parky s obřím mamutem, nejdelší bobovka v Česku nebo famózní bike park. Navíc nový aquapark s tobogány a největší wellness na českých horách. Na skok nebo na víkend. Světová dovolená má letos adresu na www.dolnimorava.cz.
1: Lidová řemesla Kohoutov. Obec Kohoutov vás srdečně zve na 32. jarmark lidových řemesel. V sobotu 8. srpna od 9 do 17 hodin. Těšit se můžete na historický trh s řemeslnými stánky, ukázky jednotlivých řemesel, bohatý doprovodný program plný hudebních vystoupení, zábavu pro děti i dospělé. Přijďte si užít do Kohoutova den plný zábavy a lidových řemesel. Další informace a program na řemeslakohoutov.cz. Těšíme se na vás.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
3: Turistky na pláži u Severního moře, který tam vlezli a normálně si tam čistili zuby, myli si tam vlasy a dokonce se holili. A to jako všude, jo, nekecej. V tom moři.
4: Tak pojďme si říct, že tohle je poměrně netradiční ranní hygiena.
3: To musí být tedy úplně zmatený, jakože kde mají všechny keře najednou?
4: No, chudáci i ty mořský tvorové, jo, protože si představ, jo, že jsi chobotnici, plaveš si takto vodou, potkáváš svých starých známý, medúzu, čau kámo, ježka, mečouna a najednou bobr mořský. Aha, nový druh.
2: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem.

2012, který opravdu tenkrát hrál úplně všude. Úplně všude, a to 20krát za den, protože to byl jeden z největších letních hitů. A 30. července roku 2012, tak bylo 23 stupňů, jo? Průměrná teplota 18,3 v noci 13 a maximální přes den byla naměřená jen lehce přes 24. Nebo proti dnešku fakt jako kosa. To je fakt zima. Já vím, že možná by se to radši, jo, ale ne. Fakt byla navíc zima. A navíc ještě byla bouřka v noci na 30. Takže tady je jenom ukázka toho globálního oteplování, který prej není. Nicméně, tohle je tedy malá pozvánka na zítřek. Letní hit z roku 2012. Endless Summer.

0: Činasky a Vrchlaví ve 2:45. Posloucháte Hit Radio a pokud jste teď v práci, tak vlastně jako asi buďte rádi, jestli teda neděláte v kuchyni, v restauraci, protože venku tam se nedá dýchat. Venku je opravdu neskutečný vedro. Ono vlastně jako venku, když člověk je, tak nic nedělá a rovnou hubne, jo. Taky máte pocit, že jste vyplavili tak 3 kila. To vlastně jako není špatný, jo, ale věčně ty tropy nebudou. Tak pokud chcete ničit vaše tělo v rambodílně, tak mám pro vás tip. Tenhle víkend poslouchejte Hit Radio, protože tenhle víkend můžete od nás vyhrát dvouměsíční členství ve Form Factory, což je taková jako super parta lidí. Dostanete možnost zažít funkční trénink pod vedením zkušených trenérů. Je to parta, co ti bude držet palce a výsledky vlastně jako pak uvidíte sami 100% za ty 2 měsíce. Crossfitový box, jo, trénuje tam parta lidí, co se chtějí sáhnout na dno a posunout se dál. Dostanete od nás neomezený vstup na skupinové lekce s profesionálníma trenérama po ruce a navíc i přístup ke kompletnímu vybavení boxu na celé 2 měsíce. Podrobnosti najdete na webu hitradio.cz. Hrajeme o to už teď o víkendu a je to vlastně o hitu, který se vyplatí. O vaší oblíbené písni, možná i ty motivační, která vás donutí do toho fitka nakonec vyrazit. Stačí, když ji nominujete přes formulář, přes náš web a pokud ji uslyšíte o víkendu ve vysílání, tak stačí pak zavolat akorát k nám do studia. No a je to vaše. To je celý. Jak říkám, podrobnosti najdete na webu hitradio.cz. V klidu si je tam projděte a o víkendu vám držím palce.
1: Přijďte 10krát a vyhrajte. Letní výzva Form Factory je v plném proudu. Hrajte o více než 400 cen v hodnotě přes 1 milion korun. Více na formfactory.cz. Poslouchejte i tento víkend Hit Radio a buďte o zážitek bohatší. Vyhrajte voucher na 5000 korun od Slevomatu, protože ty nejlepší zážitky zkrátka musíte zažít.
2: Prosecco přesně v italském stylu?
3: To je Mionetto.
2: Kvalitní Prosecco s ležérním šarmem?
3: Mionetto.
2: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí?
3: Mionetto.
2: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
3: Mionetto. Víc než jen Prosecco.
4: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
5: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
6: Víš, co čeká děti u kabinkové lanovky v Janských Lázních? Živí medvědi. A o pár minut víš? Výhledy na Krkonoše, dětské parky a hory, kde je radost být spolu. Ski resort Černá Hora Pec. Rodinné léto, kde děti zapomenou na mobily.
7: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila

0: Limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 tisíc korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
1: Tak nečekejte, jezděte!
2: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
3: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
2: Více na kopecký.cz.
4: Krakonoši, Krakonoši, krakonošské slavnosti do vrchlaví se blíží.
5: Sojko, já vím, a letos vystoupí legendární Jiří Korn, takže žal se odkládá a vy přijďte v sobotu 8. srpna do vrchlaví na náměstí.
4: K tomu spoustu zábavy, program pro děti.
5: A levné vstupenky kupujte na krakonošskéslavnosti.cz.
6: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
7: Vinetu!
6: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
8: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
9: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
8: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
10: Alegria firma na zážitky nabízí letní vodní adrenalin.
11: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
12: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
13: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
14: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
13: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
15: firmanazážitky.cz.

0: webu a sociálních sítích. Keltskános 2026 opět ve Vysokém nad Jizerou.
1: Jídelno. Pestrý výběr kvalitních a cenově dostupných jídel v Plaze v centru Liberce. Jídla i sebou. Jídelno. Od pondělí do neděle.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Tak jsme vás vzali aspoň na chviličku do zoo. Shakira na Hit Rádiu ve 13:08 a před námi taky nejnovější zprávy s Lucí. Ještě předtím aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Čech. Zdržíte se na Náchodsku na příjezdu do Jetřichova z Meziměstí. Tam se srazila dvě osobní auta, na místě je policie a projíždíte Kyvadlově. Taková je situace, no a vaše dopravní info nám můžete volat na 801 1100.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Svěží vítr v kategorii SUV. Zcela nová Kia Seltos zaujme designem, ohromí výbavou a překvapí cenou. Prostorné SUV s možností pohonu 4x4 pořídíte již od 654 980 korun včetně DPH. Navštivte showroom Kia Olfin Car v Trutnově a seznamte se s novinkou osobně. Těšíme se na vás.
7: Vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi
8: všude zdejší, všude je fajn.
9: Už tam budem?
10: Nech toho!
9: Raději už tam budem?
10: Přestaň! Chtělo mě vedro!
11: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
12: Hi, I'm Miley Cyrus.
13: Hey, it's Teddy Swims.
14: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany, srdeční záležitost.

0: odpoledne u zpráv pře Lucie Naňková. Průměrná naplněnost hotelů a penzionů je v aktuální turistické sezóně na 43%, podobně jako loni. Přesto zhruba polovina podnikatelů hodnotí letošní sezonu v porovnání s předchozím létem hůře. Prezident Asociace hotelů a restaurací Václav Stárek.
1: Co se týká první poloviny roku, tak v Praze byla velmi úspěšná. Průměrná obsazenost byla někde kolem 71%. Průměrná cena se zvýšila zhruba o 4%, takže to byla úspěšná polovina roku. Ten samotný červen na konci už byl velmi podobný tomu v loňském roce. Co se týká začátku prázdnin, tak tam vidíme propady jisté. Odhadujeme, že se bude pohybovat obsazenost někde do 70% v těch letních měsících.
0: Letos je také patrné, že hosté zkracují pobyty a šetří na doplňkových službách, jako je stravování nebo wellness. Bývalý prezident Václav Klaus bude řečníkem při posledním rozloučení s výtvarníkem, hudebníkem a pedagogem Milanem Knížákem. Ze smuteční řečí vystoupí také ministr kultury. Pohřeb se uskuteční se státními poctami, a to v pražských Strašnicích v pátek 7. srpna. Milan Knížák zemřel v neděli ve věku 86 let. V horku bychom neměli nechávat láhev s vodou nebo dalšími nápoji dlouho na přímém slunci, zejména pokud je už otevřená. Při vysokých teplotách se totiž zvyšuje riziko množení bakterií. V horku podle odborníků vydrží nejdéle nezávadná voda ve skle nebo v kvalitní nerezové láhvi. Teď se ještě podíváme k nám.
2: Staré Felicie znovu dokázaly, že ještě nemusí do šrotu. 8 mladíků z Pardubicka v nich během 8 dnů ujelo 4600 kilometrů až do Istanbulu. Cestu bez klimatizace a moderní výbavy zvládli a už plánují další balkánské dobrodružství.
3: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
2: Má to slušný grády na východě Čech. Teploty 34 až 38 stupňů ve stínu. Máme většinou sluníčko, ale vyloučit nemůžeme ani přehaňky a bouřky.
3: Hit Rádio. Jirka Pelnář. Hit Rádio.
4: 2 hodiny odpoledne, je na čase si tady udělat na Hit Rádiu zase takovou malou společnou talk show, a protože je čtvrtek, tak si dáme opět nepopulární názor. Mám tady jeden pro vás, tak budu chtít vědět, co vy si o tom myslíte a jaký vaše zkušenosti jsou. Zatím si můžete zapamatovat telefonní číslo nebo se aspoň připravit 777 937 777. Dáme Coldplay.

obloha plná hvězd, ta nás asi čeká i dneska v noci. Je tropická noc. Ve 2 hodiny odpoledne posloucháte Hit Radio a já tady mám celkem zajímavé téma v rámci nepopulárního čtvrtečního názoru. A ten se týká Babských rad, jo? To je prostě věc, která má naprosto fantastický marketing, ale říká se v rámci nepopulárního názoru, jo, že Babské rady jsou většinou jenom jako taková ta internetová kachna z doby, kdy ještě nebyl internet. Že to prostě je blbost, že to nedává smysl. Na každou nemoc existuje cibule. Na každou bolest zase slivovice, že jo, na každý nachlazení ponožky a když nezabere ani jedno, tak zřejmě jste prostě jenom málo leželi pod pořinou a někde vás ofouklo. Ano, já chápu, že některé rady tak jsou rozumný, odpočívat, pít, dát si vývar, jasně, ale pak jsou tady právě typu věci cibule do ponožek, zubní pasta úplně jako na všechno, co pálí, nebo to přesvědčení, že otevřený okno zabíjí, rychleji ty bacily a tak dále, jo. Tak já říkám, tradice sama o sobě není důkaz, protože kdysi dávno, tak se třeba i kouření doporučovalo na nervy, že jo, jo? A teď mám na vás otázku. Myslíte si, že babská rada je opravdu blbost? A popřípadě, kterou babskou radu vám doma vnucovali, přestože už tenkrát jste věděli, nebo aspoň tušili, že jste jenom součástí rodinného experimentu? Dejte vědět na 777-937-777. Dneska řešíme babské rady, to znamená rady, které se v rodinách dědí po generace, jenom nikdo se prostě neodvážil tenkrát babičce odporovat. Co si o tom myslíte? Nepopulární názor na Hit Radio začíná právě teď, tak dejte vědět.

Slovo složil, slova napsal. To je taky krásná romantika, krásný romantický film. Babská rada říká, jestli chcete postoupit na druhou metu, tak ji pozvěte domů na film. Ale tohle je možná babská rada, která úplně jako funguje, občas teda zabírá. Nicméně dneska v rámci nepopulárního názoru řešíme to, že babský rady jsou přeceňovaný. Jo, konečně to taky někdo jako řekne nahlas, že velmi často jsou to prostě jenom rady, které se dědí z generace na generaci, ale vlastně absolutně nedávají smysl. Ptal jsem se, co vy na to? 777-937-777. Lucka píše, no konečně to taky někdo říká. Moje babička mi přírýmě dávala cibuli vedle postele, rýma sice zůstala, ale 3 dny jsem nemohla vstoupit do vlastního pokoje. Martin Skladná, hele, na všechno jsme doma měli slovovici. Na bolest zubů, na chlazení, žaludek, špatnou náladu. Myslím si, že děda nebyl léčitel, jen měl systém. Peťa, když jsem se spálila od slunce, babička mě natřela jogurtem. Připadala jsem si jako gyros, který se příliš dlouho opaloval. Tady já ale jako musím zase říct, že já asi bych zrovna tady tomu jogurtu věřil. Jo, to jsem taky zažil, byl jsem taky úplně spálený, úplně brutálně. Mamka mi to taky mazala nějakým jogurtem a podle mě to zabralo. Takže tady já bych si jako řekl, že možná na tom něco bude. Honza, na bolest v krku mi máma zavázala kolem krku mastnou ponožku. Nemoc jsem přežil, ale moje důstojnost zemřela okamžitě. Co? Mastnou ponožku? Fuj. To... O tom jsem jako nikdy neslyšel. Cibulovej zábal, jo, psí sádlo, namazat na hrudník, taky, ty, ale mastnou ponožku, no nic, pokračujeme dál. Tomáš, další. Babička tvrdila, že když budu chodit bosí, nastydnu od nohou. Dodnes nevím, jak se rýma dostává, schodila až do nosu, ale evidentně má výtah. Tak jo, tak teď by mě zajímal ten váš názor. Myslíte si, že tedy babský rady jsou přeceňovaný, anebo bychom na ně měli dát i v roce 2026? 777 937 777 i WhatsApp Hit Rádia.

0: na čtvrteční odpoledne na Hit Radio Huntrix. Je 14 hodin 22 minut a my řešíme babský rady. Nepopulární názor je, že babský rady vlastně jako nestojí za nic, že by se neměli úplně poslouchat, protože to je přeceňovaná věc. Píše Alan z Litoměřic a píše mi, babské rady mají svoji váhu. Mám to prověřené a o tom sádle je to 100% pravda. Já používám i sádlo s trávou na odhlenění a doporučuju to. Tak je fakt, že u téhle kombinace je dobrý to, že pokud tě to neodhlení, tak aspoň máš dobrou náladu. Tě to celkem jedno. To je taky super. Já mám můj vlastní příběh s babskou radou. Jsem jednou moderoval velký gala večer a měl jsem strašnou rýmu, ale jako brutální. Měl jsem tak ucpanej nos, že jsem nemohl dýchat, natož mluvit, a někdo mi tam poradil, abych si udělal silný koncentrát soli s vodou a brčkem to vtáhnul do toho nosu. Já byl fakt zoufalej, takže jsem udělal roztok, vzal jsem brčko, šňupnul jsem to, no a pak jsem okrát nějakých 10-15 minut seděl s hadrem za krkem a hlavou nahoru, protože mi nešlo zastavit krev z nosu. Takže tohle je můj případ a moje vlastní zkušenost s babskýma radama. Každopádně dneska tak se hodně straší taky s klíšťatama. A to je tady další zpráva, kterou mi tady píše Michal, že ho hodně dlouhou dobu provází problematika s vytahováním klíšťáků. Že vždycky měli zažitý zakapat olejem, vytočit, a tak nám to odmala dělali. Jo. A dneska se všude říká, že je to špatně, a takže sám kolikrát musí poprosit ženu o vytáhnutí klíšťata, když nemůže sám, a ta to takhle dělá taky, se slovy, že to vždycky fungovalo. Opatrně naznačuju, jestli není lepší teda přejít na jiný modernější systém, ale z rodiny to tak prostě mám sám, no. Takže sám nevím, jestli dodržovat babské rady nebo ne. Tady u těch klíšťat, tak tady se zastávám já osobně té teorie, že je určitě lepší zkusit tu novou moderní metodu a nekroutit, ale vyvyklat a ničím asi jako nezakapávat. Ale kdo ví, kde je pravda, no. Každopádně shodneme se na tom, že babské příběhy a babské rady zbožňujeme všichni. Když už sami nevíme, kudy kam, tak to prostě vyzkoušíme. Často je zkoušíme vlastně hned jako tu první možnost, ale je pravda, že když prostě jako začne problém, jo, a najednou přijde rada, hele, použij spíš jako slivovici, tea tree oil a tak dále, jo, polívku, čaj, klid. A k tomu je ten argument, vždycky se to tak dělalo, tak možná je na čase zjistit si i druhý názor. Jo, takhle. Shrňme to. Babiččina láska léčí, babiččina cibule už je případ od případu, vývar ano, odpočinek ano, ale jakmile léčba vyžaduje ponožku, půl litru slivovice a cibuli, tak by bylo asi dobrý vidět ještě druhý lékařský posudek. Na Hit Radio už za chvíli Dua Lipa, taky Atmo Music a další nepopulární názor přesně za týden.
1: Jedinečná akce v drogerii Teta. 2 plus 1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
2: Zveme vás k návštěvě čtyř rodových šlechtických sídel z přátelených zámků Častolovice, Doudleby nad Orlicí, Rychnov nad Kněžnou a do nového zámku v Kostelci nad Orlicí. Při návštěvě kteréhokoliv z výjmenovaných zámků v zakoupené vstupence obdržíte návštěvní kartu, díky které získáte zvýhodněné vstupné na prohlídku dalších třech zámků. Těšíme se na vás v malebném kraji pod Orlickými horami. Za všechny správce sousedních sídel František Kinský. Thank you.

0: sociálních sítích. Kalskános 2026 opět ve Vysokém nad Jizerou.
1: Jídelno. Pestrý výběr kvalitních a cenově dostupných jídel v Plaze v centru Liberce. Jídla i sebou. Jídelno. Od pondělí do neděle.
2: Ahoj, jmenuji se Huko a jsem krytolebec. Pocházím z Prvohor. Navštivte mě v Paleoparku Balka u Nové Paky. V Paleoparku Balka si zkusíte práci geologa, paleontologa, hledače drahokamů nebo se vyfotíte s hlavou tyrannosaura. A stáhněte si moje aplikaci Po stopách krytolebce Huga. Bude vás bavit. Těším se v Paleoparku Balka u Nové Paky. Váš Hugo.
3: Jirko, počítej se mnou. Ubytování v půvabném lázeňském městečku.
4: Plus krkonošská příroda.
3: K tomu přičti všechny ty turistické atraktivity v ceně pobytu.
4: A volný vstup do lázeňského wellness.
3: Už ti to vyšlo? Tak vyšlo ti to?
5: Léto na jedničku v léčebných lázních Janské lázně. Letos vám to k nám vyjde. www.janskelázně.com.
6: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
7: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě krásně.

0: Honzíku, Janičko, jedeme na výlet do Hořic.
1: Hurá! A dědo, zastavíme se v tom voňavém obchodu?
0: Kubištovi hořické trubičky? To je jasný. Bez těch by to nebyl pořádný výlet. Prodejna je hned u sjezdu z dálnice a jejich dobroty nakupuju i na internetu.

0: kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
1: La Tropical.
0: Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně.

náročná challenge. Hodně těžká, velmi, velmi až extrémně náročná, jo? Ale může vám zachránit celou rodinnou dovolenou. Zkuste na rodinný dovolený alespoň na chvilku uskromnit svůj humor, jo? Ono totiž jako velmi často je jednou z nejničivějších zbraní v celém vesmíru právě vtipnej táta na dovolený. Jo, teď je jasný důkaz, který se stal tady v Česku, konkrétně na letišti v Praze.

diskuze, žádný vrácení peněz za letenky, jenom čistá, drahá ostuda. Chtěl bych být mouchou v taxíku na cestě domů a slyšet, co všechno mu jeho paní řekla. Takže opravdu, hele, tohle je tak blbý, takhle, za mě jako super, jo, já mám blbý humor rád, ale je pravda, že nás opravdu velmi někdy dostane do úzkých a v tomhle případě, tak je to stálo celou dovolenou. A je to tak velký extrém, že se o tom mluví v rádiu, že se o tom píše všude na sociálních sítích. Tak zkuste, jak říkám, alespoň chviličku uskromnit svůj humor. Já do toho půjdu s váma. Už teď vím, že se mi to asi nepodaří, ale zkusíme to. Na Hit Rádiu si dáme další hity. Za chviličku Miles Smith a teď taky vzpomínka na 80. léta.

0: Miles Smith na Hit Radio chviličku před 3:15, to je chvíle, kdy se s vámi Jirka Pelná sloučí. Díky za to, že i dneska odpoledne jste poslouchali Hit Radio. Věřím, že dál zůstanete společně s námi, protože od 15 hodin už se na vás těšit taky naše oblíbená odpolední show. Do té doby z hitu ještě například Ale Farben nebo naši oblíbení Blink 182. A já se na vás budu těšit zase zítra ve 12 hodin srdcovky a mezi 12 a 15 vám budu rozdávat 10 000 korun na pohonné hmoty. Tak se smějte, přežijte to vedro a zítra ahoj.
1: Doplavek už zhubnout nestihneme, ale

0: na Hit Rádiu. Hit
1: Rádio. Přijďte 10krát a vyhrajte. Letní výzva Form Factory je v plném proudu. Hrajte o více než 400 cen v hodnotě přes 1 milion korun. Více na formfactory.cz.
2: Moderní města a citlivé městské zóny mají jasné požadavky. Ticho, bez emisí, bez kompromisu. Red Tool, specialista na značku Milwaukee v České republice, dodává akumulátorový systém M18 a MX Fuel pro profesionální zahradní techniku. Splníte hlukové limity, ESG cíle i náročné provozní podmínky. Maximální výkon, minimální zatížení okolí. Red Tool, technologie, která respektuje prostředí. Tak koukni na www.redtool.cz. Red Tool. Jednou červená, navždy červená.
3: Třetí část kvalifikačního seriálu Na velkou Pardubickou se Slavií a pojišťovnou je tady. S ní přichází dostihové souboje nejlepších koní a jezdců. Sledujte napínavý dostihový program už tuto sobotu na pardubickém závodišti. Více informací na www.závodištěpardubice.cz.

0: Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší, všude
1: je fajn. Studujte při práci. Kyberna v Hradci nabízí kombinované studium vožky programování a energetiky. Výuka probíhá od pátku do neděle jednou za 14 dní. Připravíme vás i na zkoušky v oboru elektro, fotovoltaika nebo 3D tisk. A zajistíme i ubytování. Více na www.kyberna.cz.
2: Sportovní park Pardubice slaví 10 let. Od 1. do 9. srpna se park na Špici promění ve velké sportovní městečko. Více než 60 sportovních klubů, desítky sportů, běhy, vodní aktivity, zábava pro děti i dospělé a spousta novinek, včetně vlastní mobilní aplikace. Přijďte si vyzkoušet nový sport, užít si skvělou atmosféru a oslavit s námi 10 let sportovního parku Pardubice. Od 1. do 9. srpna. To nejlepší sportovní léto jedině v Pardubicích.
3: Náš příběh začal v roce 1899. Teď píšeme jeho další kapitolu. Vstupujeme do nové éry s jasnou vizí a novou identitou. Jsme nové FK Pardubice. Pro vás měníme pravidla hry. Budujeme silnější tým. Máme nové občerstvení. Stavíme novou fanzónu. A vstupné nezdražujeme. Zlevňujeme. Více na kupemeproparduváky.cz. Buďte součástí nové éry fotbalu i vy.
4: Jezdíte rádi na kole? Tak to je pecka!
5: Ne, to je cyklopecka.
4: Vyražte sami anebo s celou rodinou na ty nejhezčí trasy po Pardubickém kraji.
5: cyklopecky.info.
4: Vyberte si z 15 dokonale připravených okruhů různých obtížností, které vás provedou po zajímavostech Pardubického kraje.
5: A klidně vezměte děti i babičku s dědou.
4: cyklopecky.info.
5: Pozor, do konce září soutěžíme o horské kolo a spousty pobytů.
4: Tak do toho šlápněte na cyklopecky.info. Info.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit
2: Radio. Pánem jsou málo ty majky, ale to... Já slyším.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech, buďte opatrní na D11 mezi 98. a 97. kilometrem ve směru na Prahu. Tady probíhá údržba vozovky v levém místním pruhu. Jinak v tomhle horku koukám žádné dopravní nehody, což je dobře, takže buďte opatrní, pevný nervy, klimačku na nejvíc a vaše dopravní info volejte na 800 1 10 100.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Nastup! Tenhle vlak tě sveze časem. Vítá vás nádraží 90.

0: na Hit Rádiu. Léto je lepší s Hit Rádiem. Vše, co potřebují za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
1: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
0: On air.
2: Online.
0: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio Černá Hora.
3: Je 16 hodin, krátké zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočilová. Při dalších tropických teplotách může vypadnout v soupravách klimatizace. Varují pro jistotu České dráhy všechny cestující. A tropy budou. Zítra až 39 stupňů, o víkendu přes 30.
4: Doporučujeme cestujícím vzít si i na kratší cesty dostatek tekutin, případně léky, které pravidelně užívají, a pokud možno využívat spoje na okraji dne. Cestující prosíme, aby sledovali aktuální informace na webu Českých drah nebo v aplikaci Můj vlak.
3: Řekla pro Černou Horu mluvčí drah Nikola Moravcová. Větráky a ventilátory asi jedou u vás v práci anebo doma na plné obrátky. Jenže pozor, při opravdu vysokých teplotách už nemusí chladit, ale naopak tělo ještě víc zahřívat. Odborníci proto připomínají, že ventilátor má své limity a v extrémním horku je nejúčinnější ochranou klimatizace anebo pobyt v chladnějším prostředí. Na pardubickém nádraží se znovu opakoval nepříjemný zážitek. Vlak odjel s 5letou holčičkou, zatímco její tatínek zůstal na nástupišti. Naštěstí zasáhl průvodčí a policisté. Díky tomu, že holčička měla u sebe telefonní číslo na svého tatínka, tak všechno skončilo dobře a šťastným shledáním v České Třebové. Policie rodičům připomíná, že by děti u sebe měly mít alespoň telefonní číslo na kontaktní osobu, když bude potřeba. Nikdy nevíte, kdy se to bude hodit. V této chvíli se otevírají pokladny v hradecké Finep aréně. Pokud nemáte líst na odvetu druhého kola Evropské ligy proti norskému Tromsø, tak šance je. Úvodní výkop bude v 7 hodin. Novinkou je, že Finep Arena už funguje pouze v cashless, tedy bezhotovostním režimu. Nově jsou tady taky venku dvě zóny, kam můžete o poločase na jídlo. Arena se otvírá o 17:30. Jak je dneska, bude taky zítra. Taky při zvětšené oblačnosti můžou hrozit bouřky a přehánky, jinak ale celkově sluníčko. Teploty dneska do 38 a zítra do 39 stupňů Celsia ve stínu.
0: Hit Radio Černá Hora.
5: Je teda pořádný horko, ale vy si to užijete s odpolední show na Hit Radio Černá Hora a bude ta nejosvěžující muzika. Eva Fark.

Tak tohle bylo duo Eva Farná a Miraj. Vzpomeneš si na Hit Radio Černá Hora? Parádní odpoledne. Jo, i přesto úmorný horko vám všem. Parádní čtvrteční odpoledne vinčuje Petr Ticháček. Takhle chápu, že spousta z vás je ještě v práci, tak ať vám to samozřejmě uteče, ať se nerozpustíte ve svý vlastní šťávě. A pokud si užíváte někde u vody, na koupáku, u bazénu, tak děláte dobře. My jsme opět vyrazili na letní jízdu. Včera jsme vás potěšili na koupališti v Třebechovicích a potom jsme okupovali autokemp na Rozkoši, kde jsme byli úplně poprví. Takže děkujeme za podporu, sešlo se vás tady fakt hodně, díky. No a dneska v tuhle chvíli kolega Ondra Novotný s týmem vyrazil na koupaliště Flošna do Hradce Králové a potom se vlastně přehoupneme přes silnici, kde budeme součástí fotbalové fanzóny u Lízátek na Malšovické aréně. Tam se od 19 hodin pustí hradečtí otroci do norského týmu Tromsø. Takže pokud budete poblíž, užijte si to s námi, no a fotky a videa potom najdete u nás na sociálních sítích, na Instači a na Facebooku. A samozřejmě, ať už se někde grillujete, nebo vás obývá klimačka, tak vám tam šoupneme tu nejlepší muziku. Za chvilku Nickelback, Benson Boone a tady Sean Baker. Hey, hi, hello. Jsme Hit Radio Černá Hora. Hey!

0: Beautiful Things, Benson Boone na Hit Radio Černá Hora, krásný odpoledne. A dneska je Mezinárodní den šnorchlování. Tak chápu, že někde v moři je to efektivnější než na rybníku, kde místo korálu vidíte starý pneumatiky, ale i tak je to osvěžující představa. Co říkáte? No pokud se právě chystáte někam k moři balíte, tak hele, závidíme, užijte si tu azurovou vodu a to šnorchlování, ty korály. No my si budeme užívat splývání na koupáku nebo v bazénu. I to je dobrý, že jo? No ale ne, že budete chlapci šmírovat holky, jak účastnící zájezdu.
1: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
2: Tati, slyšel jsi to? Tak to bych mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
3: To jsi správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
2: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
3: Ne, ne, ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
2: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
3: Ano, a nejen ty, ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
2: Takže moje láhev od limči může být příště mikina? Hustý.
3: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití. Jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
2: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
4: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
5: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
6: Krakonoši, Krakonoši, krakonošské slavnosti, ten vrchlavý se blíží.
7: Sojko, já vím, a letos vystoupí legendární Jiří Korn, takže žal se odkládá a vy přijďte v sobotu 8. srpna do Vrchlavý na náměstí.
6: K tomu spoustu zábavy, program pro děti.
7: A levné vstupenky kupujte na krakonošskéslavnosti.cz.
8: Lidová řemesla Kohoutov. Obec Kohoutov vás srdečně zve na 32. jarmark lidových řemesel. V sobotu 8. srpna od 9 do 17 hodin. Těšit se můžete na historický trh s řemeslnými stánky, ukázky jednotlivých řemesel, bohatý doprovodný program plný hudebních vystoupení, zábavu pro děti i dospělé. Přijďte si užít do Kohoutova den plný zábavy a lidových řemesel. Další informace a program na řemeslakohoutov.cz. Těšíme se na vás.
9: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
10: Jasně, já ti splním přání, Trio.
11: Ryba jo.
10: Chytrý mozek.
11: Bujné svaly.
10: Kila dolů bez námahy.
12: Ryba, ryba, ryba, ryba jo.
13: Sladkovodní ryba? Tak v čem je háček?
14: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.

tam, s vámi Hit Radio Černá Hora, krásné odpoledne. No jestli máte rádi výlety a výhledy, ze kterých se tají dech, tak pozor, mám tady pro vás skvělou zprávu. V našem regionu se už brzo otevře z Brusu nové lákadlo. Jo, hned po letních prázdninách se v září poprvé otevře nová rozhledna v Hřibojedech v Podkrkonoší. A vypadá to na opravdový architektonický a technický unikát. Představte si, že tahle stavba kombinuje moderní obecní vodojem a vysokou anténní věž s vyhlídkovou plošinou. To je hezký, co? Věž měří skoro 40 metrů. Tak to bude parádní výhled z ptačí perspektivy. Máme se na co těšit. No ale pokud se vám nechce čekat, vyražte na další rozhledny v Krkonoších. Teď mě napadá na první dobrou třeba rozhledna na Hnědém vrchu v Peci pod Sněžkou. Stezka Koruna Mistromu, tak to už je evergreen, že jo, Jánky, nebo rozhledna na Žalí na Benecku.

0: Život je krásný, kapela Kryštof, to podepisuju. Tak si ho užívejte, doufám, že jste někde u vody, nebo třeba na zmrzce, nebo někde už sedíte na zahrádce, popijte nějaký drinčík. V každém případě Hit Radio Černá Hora vám bude dělat tu nejlepší společnost. Do 16 ta nejlepší muzika, jak jinak, bude tady Kato, Mark Ambor, anebo Pink. Hit Radio.
1: Tě máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne, kde vezmeš na benzín. O ten se ti postaráme my.

0: Nic léta. Zlepši si náladu. Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
1: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
2: Honzíku, Janičko, jedeme na výlet do Hořic.
3: A dědo, zastavíme se v tom voňavém obchodu.
2: Kubištovy hořické trubičky? To je jasný. Bez těch by to nebyl pořádný výlet. Prodejna je hned u sjezdu z dálnice a jejich dobroty nakupuju i na internetu. e-shop.hořickétrubičky.eu.
3: A budou mít otevřeno?
2: Kubištovy hořické trubičky v Hořicích mají otevřeno denně.
3: Tak jedem! Kubištovy trubičky! Pro děti, babičky i dědečky!
4: Tahické léto a Aquapal z Praha už je tady!
5: Zábava vlny tobogány.
6: Co vás čeká?
5: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
6: Plno tobogánů a skluzovek.
5: Tak všichni rychle do plavek.
6: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
5: Relax, drinky, animace.
6: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
5: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
4: Aquapal z Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapal.cz.
0: Produkce kabelů, které každý týden vyrobíme, by obkroužila celou zeměkouli. Každý týden vyrobíme více než 40 000 kilometrů kabelů. Za rok je to vzdálenost delší než dvakrát na měsíc a zpět. Jsme Kablovrchlaví, největší česká kabelovna na výrobu autovodičů, instalačních kabelů a nejen to. Přijmeme operátory, operátorky výrobních strojů. Uvítáme i absolventy středních škol. Více na práce@vrchlaví.cz. Kablo Vrchlabí.
7: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro anglickou slaninu speciál 100 gramů za 19,90 a čokoládu Milku v Bila klubu za 27,90. Bila, to dobré začíná u nás.
8: Fenomén Šance Liga je zpět.
9: Tady Ondřej Mihálek z Hradce Králové. Čeká nás spousta velkých zápasů, tak u toho buďte s námi.
8: Všechny zápasy fotbalové Šance Ligy sledujte exkluzivně na jednom místě. Na Banplay.
10: Barvám neutečeš 2026. Nejbarevnější akce roku je opět tady. Barvám neutečeš 2026. 8. srpna Sportovní park Pardubice. Dvě trasy, tvoje tempo. Barvám neutečeš.cz.
11: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
12: Svěží vítr v kategorii SUV. Zcela nová Kia Seltos zaujme designem, ohromí výbavou a překvapí cenou. Prostorné SUV s možností pohonu 4x4 pořídíte již od 654 980 korun včetně DPH. Navštivte showroom Kia Olfincar v Trutnově a seznamte se s novinkou osobně. Těšíme se na vás.
0: Hit Radio Černá Hora.
4: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Arkambor, 3 minuty do 16. Nejlepší dopravní servis na východě Čech. Nemáme tu hlášenou žádnou aktuální dopravní nehodu, to je dobře, tleskám, hlavně jak to nezakřiknem. Zaťukat jinak na trase z Nové Paky na Trutnov před Dolní Olešnicí tady probíhá údržba zeleně, tak tady si dejte pozor. No a samozřejmě budeme rádi, když vaše dopravní info zavoláte na 800 1 10 100.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Hudební léto vrcholí. V sobotu 8. srpna dorazte na Friends Fest do Pardubic. Marpo, David Koller, Tublatanka, k tomu FMX Show, Rodeo, silná atmosféra a celodenní program. To je Friends Fest. Jeden den, jedna vstupenka, tisíce zážitků. Více na friendsfest.cz.
6: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
7: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Green Island 450 gramů za 29,90. Albert.
8: Ahoj, jmenuji se Huko a jsem krytolebec. Pocházím z Prvohor. Navštivte mě v Paleoparku Balka u Nové Paky. V Paleoparku Balka si zkusíte práci geologa, paleontologa, hledače drahokamů nebo se vyfotíte s hlavou tyrannosaura. A stáhněte si moje aplikaci Po stopách krytolebce Huga. Bude vás bavit. Těším se v Paleoparku Balka u Nové Paky. Váš Hugo.
9: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
10: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Černá Hora.
11: Je 16 hodin, krátké zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočilová. Při dalších tropických teplotách může vypadnout v soupravách klimatizace. Varují pro jistotu České dráhy všechny cestující. A tropy budou. Zítra až 39 stupňů, o víkendu přes 30.
12: Doporučujeme cestujícím vzít si i na kratší cesty dostatek tekutin, případně léky, které pravidelně užívají, a pokud možno využívat spoje na okraji dne. Cestující prosíme, aby sledovali aktuální informace na webu Českých drah nebo v aplikaci Můj vlak.
11: Řekla pro Černou Horu mluvčí drah Nikola Moravcová. Větráky a ventilátory asi jedou u vás v práci anebo doma na plné obrátky. Jenže pozor, při opravdu vysokých teplotách už nemusí chladit, ale naopak tělo ještě víc zahřívat. Odborníci proto připomínají, že ventilátor má své limity a v extrémním horku je nejúčinnější ochranou klimatizace anebo pobyt v chladnějším prostředí. Na pardubickém nádraží se znovu opakoval nepříjemný zážitek. Vlak odjel s 5letou holčičkou, zatímco její tatínek zůstal na nástupišti. Naštěstí zasáhl průvodčí a policisté. Díky tomu, že holčička měla u sebe telefonní číslo na svého tatínka, tak všechno skončilo dobře a šťastným shledáním v České Třebové. Policie rodičům připomíná, že by děti u sebe měly mít alespoň telefonní číslo na kontaktní osobu, když bude potřeba. Nikdy nevíte, kdy se to bude hodit. V této chvíli se otevírají pokladny v hradecké Finep aréně. Pokud nemáte lístky na odvetu druhého kola Evropské ligy proti norskému Tromze, tak šance je. Úvodní výkop bude v 7 hodin. Novinkou je, že Finep Arena už funguje pouze v cashless, tedy bezhotovostním režimu. Nově jsou tady taky venku dvě zóny, kam můžete o poločase na jídlo. Arena se otvírá o 17:30. Jak je dneska, bude taky zítra. Taky při zvětšené oblačnosti můžou hrozit bouřky a přehánky, jinak ale celkově sluníčko. Teploty dneska do 38 a zítra do 39 stupňů Celsia ve stínu.
10: Hit Radio Černá Hora.
0: No prostě bude pořádný pařák i teď, takže pojďme trošku na osvěžení, hudební osvěžení. Damiano David a tady Guru Josh Project. Hit Radio.
13: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

Fuj, tak to je neskutečná peska tohle. Tomáš Čouch, kde je můj manžel? Tak to byla britská zpěvačka Ryan, doufám, že vás to pořádně rozjelo. No a dneska pozor, je mezinárodní den přátelství, takže zdravím celou naši partu. Hele, plán je jasný, pivo, víno, grilovačka, skvělá nálada. Možná, že i vám tohle to dopadne, jak se říká, jak zpívá Michael, pár přátel stačí mít. Takže pokud jste třeba dlouho nemluvili se svým nejlepším kámošem, jo, tak hned teď mu napište, nebo mu rovnou zavolejte a třeba si dneska užijete skvělý večer. No a my tam přihodíme další muziku, za chvilku Marek Ztracený, protože už jenom 9 dní zbývá do jeho megalománského koncertu. No a tady Damiano David na Černé hoře.

0: zkráceného. Do největšího koncertu v českých dějinách zbývá 9 dní.
1: Hodně štěstí, hodně zdraví, než se všichni znova uvidíme. Mám vás na...

0: Tak takhle to příští týden bude vzít a zborově zpívat na Letenské pláni. No. Marek Ztracený už příští pátek 7. srpna odšpuntuje svůj největší koncert v historii ve mega Letenská pláň v Praze. Divákům teda slibuje obrovskou velkolepou show, těšit se můžete na největší hity, jak jinak vystoupí třeba Martina Bartlova a podobně. No a pozor, k dostání jsou podle pořadatelů poslední volné vstupenky. Pokud tuhle parádu chcete vidět, tak honem rychle kupujte, protože jinak jako nebudou a byla by to škoda, bude to veliký. Tak jo, Marek Ztracený příští pátek, Hit Radio Černá Hora doporučuje. Budeme na místě, těšíme se na to.
1: Před sluncem

0: tě na tobogán. Počítej s pořádným mejdanem. Bumperbowlové turnaje, soutěže pro děti, skvělé hity a hromada cen. To je letní jízda Hitrádia Černá Hora. Sleduj naše webovky, ať víš, kdy a kde se potkáme. Hitrádio Černá Hora CZ.
1: Ty nejchutnější zákusky a makronky jedině v Pink Rosies v Hradci Králové. Pink Rosies, Gočárova třída a obchodní centrum Futurum.
2: Doplavek už zhubnout nestihneme, ale říjen, ten ještě můžeme zachránit. Poslouchej tento víkend Hit Radio a vyhraj dvouměsíční vstup do CrossFit gymu Pond.

0: Plafon Factory je v plném proudu. Hrajte o více než 400 cen v hodnotě přes 1 milion korun. Více na formfactory.cz.
1: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé v sobotu 8. srpna v Brewerových sadech v Kutné Hoře. Těšíme se na vás.

0: sociálních sítích. Kelskános 2026 opět ve Vysokém nad Jizerou.
1: Jídelno, pestrý výběr kvalitních a cenově dostupných jídel v Plaze v centru Liberce. Jídla i sebou. Jídelno, od pondělí do neděle.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A z aplikace Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Studujte při práci. Kyberna v Hradci nabízí kombinované studium vošky programování a energetiky. Výuka probíhá od pátku do neděle jednou za 14 dní. Připravíme vás i na zkoušky v oboru elektro, fotovoltaika nebo 3D tisk. A zajistíme i ubytování. Více na www.kyberna.cz.
4: Sportovní park Pardubice slaví 10 let. Od 1. do 9. srpna se park na Špici promění ve velké sportovní městečko. Více než 60 sportovních klubů, desítky sportů, běhy, vodní aktivity, zábava pro děti i dospělé a spousta novinek, včetně vlastní mobilní aplikace. Přijďte si vyzkoušet nový sport, užít si skvělou atmosféru a oslavit s námi 10 let sportovního parku Pardubice. Od 1. do 9. srpna. To nejlepší sportovní léto je jedině v Pardubicích.
5: Tak co, Klára?
6: Kámo, vadí, že je malej.
5: Malej? A řešíš to nějak?
6: Ne, na to je moc malej.
5: Kámo, dneska už vyřešíš i ten nejmenší.
7: Na velikosti pohledávky nezáleží. ePohledávky.cz vyřeší rychle, spolehlivě a kompletně online. Neriskujete ani korunu. Bez jakýchkoliv poplatků předem, s garancí, že platíte až ve chvíli, kdy máte peníze bezpečně na svém účtu. Stačí jen nahrát podklady k pohledávce na ePohledávky.cz.
8: Jezdíte rádi na kole? Tak to je pecka!
9: Ne, to je cyklopecka.
8: Vyražte sami anebo s celou rodinou na ty nejhezčí trasy po Pardubickém kraji.
9: Cyklopecky.info.
8: Vyberte si z 15 dokonale připravených okruhů různých obtížností, které vás provedou po zajímavostech Pardubického kraje.
9: A klidně vezměte děti i babičku s dědou.
8: Cyklopecky.info.
9: Pozor, do konce září soutěžíme o horské kolo a spousty pobytů.
8: Tak do toho šlápněte na cyklopecky.info.

0: some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Lost Frequencies na Hit Radio Černá Hora, užíváte si čtvrteční odpolední show. A teď pozor, legendární Arnold Schwarzenegger dneska slaví 79. narozeniny. No a bacha, Sylvester Stallone před pár týdny sfouknul dokonce 80 svíček, že tomu taky nevěříte. Hele, slyšíte správně, jo? Rambo a Terminátor už mají věk na to, aby v tramvaji požádali o místo k sezení a v supermarketu servali ozlevněný máslo. Jenže, tady ty dva dědulové pořád zvedají posilovně těžší váhy, než jaký my vůbec dokážeme spočítat. Zatímco průměrný Čech má v 80 problém stát z gauče bez hlasitýho lupnutí, tak tihle dva by nás podle mě ještě pořád srolovali do kuličky a zahodili do koše. Takže chlapci, jako gratuluju, teda smekáme, jsou to obrovský dvě legendy, podle mě pro nás čtyřicátníky, třicátníky, velký vzorové. Takže Arnolde, Schwarzeneggere, posíláme blahopřání k 79. narozeninám a ruku na srdce, podle mě tu fyzičku ji můžeme jenom tiše nebo klidně i hlasitě závidět. No, a tady už Mike Oldfield, ten už má taky svůj věk, každopádně stále exceluje a stále je skvělý. Pojďme si ho dát teď na Hit Radio Černá Hora.

0: City.
1: Na Hitrádiu Černá Hora. 5:06. Krásné odpoledne. Do té páté hodiny, jak jinak ta nejlepší muzika na osvěžení, hodiny Katy Perry Disturbed, no a taky vyrazíme na východočeský vozovky, máme tady jednu aktualitu, pozor, na Orlicko-Ústecku na výjezdu z Chocně, směrem na Mostek, tady se srazila dvě osobní auta, místo je průjezdné bez držení, jedním z ním pruhem, malej, tak si dejte bacha. Samozřejmě, venku je neskutečná výheň, takže klimačku pěkně pošimrat, polechtat, ať se neupečete za volantem, no a pokud uvidíte nějaké dopravní komplikace, tak volejte 800 1 10 100. Šťastnou cestu!
2: Tak jak trávíte prázdniny? Pokud jste akční, můžete vyrazit na traily do Deštného v Orlických horách, s dětskama tam na Kačenčinu pohádkovou stezku, anebo si dát kopce na tříkolkách. Taky chlumecký Fine Park nabízí kopec zábavy od 10 do 19 hodin. Les, lanové bludiště a klídek. Tak to je pro změnu Hradecký park na Větvi.
3: Nakupujte, ochutnávejte, bavte se. Spojte příjemné s příjemným. Futurum Hradec.
4: Potřebujete partnera pro velké projekty nebo jen dodavatele nářadí? Red Tool je dlouholetý specialista značky Milwaukee v České republice. Máme zkušenosti z rozsáhlých staveb, průmyslových zakázek i specializovaných provozů. Navrhneme řešení na míru, zajistíme dodávky, servis i kompletní podporu. Profesionálně, efektivně, bez kompromisů. Tak koukni na www.redtool.cz. Red Tool. Jednou červená, navždy červená.
5: Zavři oči. Cítíš to? Takhle chutná léto. Pořád stejně. A tě ti koli chce.

0: těch nejlepších letních hitů v jediném víkendu. Startujeme v pátek v 15 hodin.
1: Víš, co čeká děti u kabinkové lanovky v Janských Lázních? Živí medvědi. A o pár minut víš? Výhledy na Krkonoše, dětské parky a hory, kde je radost být spolu. Ski resort Černá Hora Pec. Rodinné léto, kde děti zapomenou na mobily.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Dózy a nože nyní v Penny. A navíc v akci. Nektarinky volné kilo za 34,90 a vepřová kýta bez kostí kilo za 54,90. Penny.
4: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
5: Vinetu!
4: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
6: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
7: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
6: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
8: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 tisíc korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
9: Tak nečekejte, jezděte!
10: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
11: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
10: Více na kopecký.cz.
0: Hit Radio Černá Hora.
12: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit Radio.
13: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč.

0: Trumpetky na závěr, Shakira, Wyclef Jean, za 2 minuty, 17. hodina. Nejlepší dopravní servis na východě Čech. Pozor na Orlicko-Ústecku na výjezdu s Chocně směrem na Mostek, tady se srazila 2 osobní auta. Místo je průjezdné bez zdržení, ale tak si dejte pozor. A vaše dopravní info volejte na 800 1 10 100.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinnou limonádu Kofola Multipack za 89,90. Legendární Staropramen 10 půl litru za 10,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
2: Česká turist Trophy Hořice, evropský šampionát IRRC 3T Sportbike a Supersport, evropský šampionát ESR Superbike, ale i klasici. Jezdci z 15 států, neváhejte a přijeďte se podívat. 8. a 9. srpna Česká turist Trophy Hořice, více na 300zg.cz.
3: Prosecco přesně v italském stylu?
4: To je Mionetto.
3: Kvalitní prosecco s ležérním šarmem?
4: Mionetto.
3: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí?
4: Mionetto.
3: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
4: Mionetto. Víc než jen prosecco.
5: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany, srdeční záležitost.

0: hodin jsou tu krátké zprávy a Bára Purkartová. Pěkné odpoledne. Pohonné hmoty v Česku jsou zase o něco dražší. Nafta od minulého týdne zdražila bezmála o 2 koruny, na průměrných skoro 4,40 korun za litr. Cena benzínu roste pomaleji, zvedla se o 30 haléřů, na průměrných 2,40 korun 30 haléřů. Nafta je tak nejdražší od poloviny dubna, benzín pak od konce května. Následující dny do Česka přinesou extrémní teploty. Na většině území může být až 39 stupňů Celsia. Vysoké teploty mohou mít také vliv na železniční provoz a způsobit omezení dopravy. Co si nezapomenout do vlaku během horkých dnů, říká mluvčí Českých drah Nikola Moravcová.
1: Doporučujeme cestujícím vzít si i na kratší cesty dostatek tekutin, případně léky, které pravidelně užívají, a pokud možno využívat spoje na okraji dne. Podstatná část našich vlaků je vybavena klimatizací, kterou pravidelně udržujeme a kontrolujeme tak, aby cestujícím zajistila co největší komfort.
0: Při plánování cest sledujte aktuální informace na webu Českých drah nebo v mobilní aplikaci. No a v souvislosti s vedrem některé e-shopy omezují sortiment. Některé dočasně pozastavily zásilky s čokoládou nebo ořechy. Teplota výdejních boxů totiž často přesahuje 50 stupňů. Mimo potraviny trpí také kosmetika, léky nebo doplňky stravy v želatinových kapslích. Fotbalisté Hradce Králové se dnes pokusí stvrdit úspěšný vstup do sezony a nečekaný postup do další fáze kvalifikace Evropské ligy. Do domácí odvety druhého předkola proti Tromsø půjdou po výhře 1-0 z Norska. Zápas v Malšovické aréně má výkop v 19 hodin.
2: Tak jste to slyšeli, bude pořádný větrák i zítra až 38 stupňů. Dá se tomu vůbec věřit? No dá, takže větráček do ruky a buďte s námi.
3: Hit Radio Černá Hora.
2: Protože my vás osvěžíme tu nejlepší muzikou i 2 minuty po 17. Před námi poetika Robin Schulz a tady Walk the Moon.

0: tak všechno mám.
1: Tak to nebyla Poetika na Hit Rádiu Černá Hora. I kapela Poetika vystoupí už tenhle víkend na tradiční Porcinkuli v Hostinem. Tam letos proběhne už 360. ročník, takže se vás nebudu ptát, jestli jste byli na všech ročnících. Každopádně já tady tu celou akci moderuju a budu rád, když se tam v sobotu a v neděli na náměstí v Hostáku uvidíme. Jen tak jako pro pořádek, dále to rozjedou No Name, Děda Mládek, Illegal Band, Prorokery, Alkohol a moji oblíbenci Punková Skvadra Driák. Jo, bude to nářez, bude to velký, k tomu samozřejmě hromada soutěží, atrakcí. Prostě Porcinkuli v Hostáku znáte. Takže o víkendu si zalumpačíme v Hostáku na Porcinkuli a tady už další muzika. Jsme Hit Rádio Černá Hora.

0: Tak tohle byly Coldplay, Little Sims a Burma Boy. We Pray na Hitrádiu Černá Hora. Hele, a teď pozor, jo? Všichni pořád mluvíme o tchýních. Existují o nich tisíce vtipů, ale ruku na srdce. Zapomínáme na druhou polovinu tady té rodinné rovnice, protože dneska je den tchánů. A přiznejme si, tchán, tak to je trochu jiná liga. Zatímco tchýně vás kontroluje, jestli máte utřený prach, tak tchán vás vezme do garáže, ukáže vám rezavou vrtačku z 82. a řekne, tuhle ti jednou odkážu, kluku. Prostě tchán je člověk, se kterým můžete hodinu mlčet u piva a vaše manželka si myslí, jak jste si skvěle pokecali. Je to takový malý hrdina. Takže nezapomínejte na svý tchány, třeba je pozvěte na pivko, chlapci, jo, ať to dneska užijete. No a vám všem posíláme muziku. Za chvilku Teddy Swims anebo David Guetta. Jsme Hit Radio Černá Hora.
1: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.

0: českých sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude je fajn. Letní novinkou pro tento týden jsou Sweet Chili Twister nebo Sweet Chili Zinger.
2: A s kódem KSC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
1: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
2: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
1: Více informací v restauracích KFC.
3: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
4: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce?

0: www.krakonoše.cz.
1: Krakonošské slavnosti, dobrochladý se blíží.
2: Sojko, já vím, a letos vystoupí legendární Jiří Korn, takže žal se odkládá a vy přijďte v sobotu 8. srpna do Vrchlabí na náměstí.
1: K tomu spoustu zábavy, program pro děti.
2: A levné vstupenky kupujte na krakonošskéslavnosti.cz.
3: Honzíku, Janičko, jedeme na výlet do Hořic.
4: A dědo, zastavíme se v tom voňavém obchodu.
3: Kubištovi hořické trubičky? To je jasný. Bez těch by to nebyl pořádný výlet. Prodejna je hned u sjezdu z dálnice a jejich dobroty nakupuju i na internetu. e-shop.hořickétrubičky.eu.
4: A budou mít otevřeno?
3: Kubištovi hořické trubičky v Hořicích mají otevřeno denně.
4: Tak jedem! Kubištovi trubičky! Pro děti, babičky i dědečky!
5: Tak to kecáš!
6: No kejco! Kámoš má ještě větší.
5: A co na to jeho holka?
6: Našla si jinýho, ten má malej.
5: No jo, zlatej malej.
7: Na velikosti pohledávky nezáleží. E-pohledávky.cz ji vyřeší rychle, spolehlivě a kompletně online. Neriskujete ani korunu. Bez jakýchkoliv poplatků předem. S garancí, že platíte až ve chvíli, kdy máte peníze bezpečně na svém účtu. Stačí jen nahrát podklady k pohledávce na e-pohledávky.cz.
8: Alegria firma na zážitky nabízí letní vodní adrenalin.
9: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
10: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
11: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
12: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
11: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
13: firmanazajitky.cz.
14: Hit Radio.
15: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

0: David Guetta, Kim Petras na Hit Rádiu Černá Hora. Užíváte si odpolední show, Petr Ticháček vinčuje parádní čtvrtek. 10. ročník sportovního parku v Pardubicích začíná už tenhle víkend. A opět si užijete obrovské množství různých atrakcí, jak na vodě, tak na souši. No a vůbec pokračuje šéf projektu Pavel Stara.
1: Máme unikátní prostředí, jsou to Chrudimky a Labe, takže od veslování, kanoistik, paddleboardu, ale i různých atrakcí. Budou tam i ukázky třeba potápěčů. Každý den v podstatě toho programu je hodně. Napadá mě třeba i dračí lodě, které jsou pro děti hodně zajímavé, se můžou vyjít celý rodiny a vyzkoušet to. No a co se týká parku na špici, tak kromě těch tradičních sportů, že jsou veškerý týmový, který si představíme individuální, vlastně se třeba i golf.
0: Do sportovního parku dorazí i známé osobnosti, tak na koho se můžeme těšit?
1: Dneska už víme, že to bude Lukáš Krpálek, pohár mistrů ukáží hokejisté Dynama, stříbrný medailisté, basketbalisté Pardubic přijdou a budou se aktivně podílet na vlastně stanovišti a další osobnosti.
0: No, zní lákavě, co? Takže už tuto sobotu startuje 10. ročník sportovního parku v parku na špici v Pardubicích. Užijete si to, bude to opět špica. Hit Radio Černá Hora doporučuje.

0: Hit Radio Classic. To se podle mě dneska bude hodit. Malinko vás to osvěží, někde vás to dojme, pak vás to rozjede. Prostě máme tam od všeho trošku, jo. New Kids on the Block, Peter Gabriel, máme tady Fun Factory, máme tady Eurythmics, Depešáci, no sami to slyšíte, tak si to užijte a zase někdy. Petr Kikáček vinčuje parádní podvečera. Těším se zase někde na vás. Čau.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například kaktus, vodová zmrzlina, multipek za 79,90. Opávia Bebe Dobré ráno, cereální sušenky za 50 korun. A Borotalko, Deospray Roll-On nebo Deostick za 64,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
2: Třetí část kvalifikačního seriálu na Velkou Pardubickou se Slavia pojišťovnou je tady. S ní přichází dostihové souboje nejlepších koní a jezdců. Sledujte napínavý dostihový program už tuto sobotu na pardubickém závodišti. Více informací na www.závodištěpardubice.cz.
3: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
4: Jezdíte rádi na kole? Tak to je pecka.
5: Ne, to je cyklopecka.
4: Vyražte sami anebo s celou rodinou na ty nejhezčí trasy po Pardubickém kraji.
5: Cyklopecky.info.
4: Vyberte si z 15 dokonale připravených okruhů různých obtížností, které vás provedou po zajímavostech Pardubického kraje.
5: A klidně vezměte děti i babičku s dědou.
4: Cyklopecky.info.
5: Pozor, do konce září soutěžíme o horské kolo a spousty pobytů.
4: Tak do toho šlápněte na cyklopecky.info. Info.
6: Předpověď na přelom července a srpna. Vysoký tlak zážitků, místy silné přehánky smíchu a zvýšený výskyt divadla. 96. Jiráskův Hronov, divadlo, scénický tanec, workshopy, setkávání, muzika a program pro každého. Od 31. července do 8. srpna bude Hronov pupkem divadelního světa. Program a předprodej na jiráskuvhronov.eu.
7: Svěží vítr v kategorii SUV. Zcela nová Kia Seltos zaujme designem, ohromí výbavou a překvapí cenou. Prostorné SUV s možností pohonu 4x4 pořídíte již od 654 980 korun včetně DPH. Navštivte showroom Kia Olfincar v Trutnově a seznamte se s novinkou osobně. Těšíme se na vás.
8: Náš příběh začal v roce 1899. Teď píšeme jeho další kapitolu. Vstupujeme do nové éry s jasnou vizí a novou identitou. Jsme nové FK Pardubice. Pro vás měníme pravidla hry. Budujeme silnější tým. Máme nové občerstvení. Stavíme novou fanzónu. A vstupné nezdražujeme. Zlevňujeme. Více na kopemepropardubáky.cz. Buďte součástí nové éry fotbalu i vy.
9: Produkce kabelů, které každý týden vyrobíme, by obkroužila celou zeměkouli. Každý týden vyrobíme více než 40 000 kilometrů kabelů. Za rok je to vzdálenost delší než dvakrát na měsíc a zpět. Jsme Kablovrchlaví, největší česká kabelovna na výrobu autovodičů, instalačních kabelů a nejen to. Přijmeme operátory, operátorky výrobních strojů. Uvítáme i absolventy středních škol. Více na práce-vrchlaví.cz. Kablovrchlaví.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A z aplikace Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech. Pozor na Orlicko-Ústecku na výjezdu z Chocně směrem na Mostek. Tady se srazila dvě osobní auta. Místo je průjezdné bez držení, ale i tak si dejte pozor. No a den D11 mezi 97. a 98. kilometrem na Prahu probíhá údržba vozovky, i tady pozor. A vaše dopravní info volejte na 800 1 10 100.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
2: Už tam bude.
3: Nech toho.
2: Raději už tam bude.
3: Přestaň. Štíjí mě vedro.
1: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's. Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 tisíc korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
4: Tak nečekejte, jezděte!
5: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
6: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
5: Více na kopecký.cz.
7: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
8: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
9: Hey, this is Ava Max. All the hits.
1: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
12: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Zrušení devátých tříd základních škol není na pořadu dne. Ministr školství Robert Plaga to řekl po schůzce s premiérem. O zkrácení docházky na základních školách před časem mluvil šéf sněmovny Tomio Okamura, ale také premiér Andrej Babiš. Údajná úspora 50 miliard korun, jak Okamura tvrdí, je podle ministra nereálná. Vodní radovánky na Slapech přerušil zásah záchranářů. V oblasti Chotilska narazil vodní skútr s dětmi do skály. Na místě jsou tři zranění, z toho jedna dívka vážně. Pokračuje mluvčí středočeské policie.

0: Dechová zkouška u řidiče na skútru je negativní, policie teď zjišťuje příčinu nehody. Na německých silnicích hrozí zítra a o víkendu největší zácpy z celého léta. Dopravní situace bude komplikovaná na jihu země, kde ve dvou velkých spolkových zemích začínají prázdniny. K lidem, kteří vyrážejí na dovolenou, se přidají ti, kteří se vrací. Fotbalisté Hradce Králové se dnes pokusí stvrdit úspěšný vstup do sezony a nečekaný postup do další fáze kvalifikace Evropské ligy. Do domácí odvety druhého předkola nastoupí proti Tromsø po výhře 1-0 v Norsku. Zápas v Malšovické aréně má výkop v 7 večer.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
0: Další velmi teplá noc, často tropická, od západu přechodně oblačno, nejnižší teploty 22 až 17 stupňů. Zítra ale nadále horko, jasno, polojasno, později odpoledne a na večer v severozápadní polovině přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 35 až 39 stupňů, na severu Čech nepatrně chladněji. Vítr bude v bouřkách zesilovat.
2: Co se děje, to už víte, my vám k tomu teď naservírujeme ty nejlepší hity minulosti. Startuje hudební speciál Hit Radio Classic. Michal Pospíchal, hezký čtvrtek.

Light, New Kids on the Block. Tohle je čtvrtek na Hit Radio. Hit Radio Classic, to je hudební speciál plný toho nejlepšího, co se skrývá v našem hudebním archivu. 80, 90, taky ty největší hity milénia. Toho máme plný playlist a až do 21. večerní. Tak doufám, že vám tyhle tři hočky nostalgie vyladí den. Další hit se jmenuje Sledgehammer. Možná už trošku tušíte, že příští 4 minutky nám společnost bude dělat legendární Peter Gabriel.

0: Michelle Bouquet Candle. Tohle je opravdová klasika, písnička Rescue Me. Už jich máte Hit Radio, hudební speciál Hit Radio Classic. What a Feeling, to je pecka, kterou pro vás máme nachystanou dál. Hit, za kterým stojí Irene Cara. Písnička, která se objevila v legendárním snímku Flashdance. Dodnes jeden z nejznámějších osmdesátkových soundtracků. Mimochodem, autorem hudby je další velké jméno, Giorgio Moroder. Tak tančit budeme na Hit Radio už za chvilku. Hit Radio.
1: Vše, co potřebují za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelenfest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé v sobotu 8. srpna v Brewerových sadech v Kutné Hoře. Těšíme se na vás.
3: Jirko, počítej se mnou. Ubytování v půvabném lázeňském městečku.
4: Plus krkonošská příroda.
3: K tomu přičti všechny ty turistické atraktivity v ceně pobytu.
4: A volný vstup do lázeňského wellness.
3: Už ti to vyšlo? Tak vyšlo ti to?
5: Léto na jedničku v léčebných lázních Janské lázně. Letos vám to k nám vyjde. www.janskelázně.com.
6: Ahoj, jmenuji se Huko a jsem krytolebec. Pocházím z Prvohor. Navštivte mě v Paleoparku Balka u Nové Paky. V Paleoparku Balka si zkusíte práci geologa, paleontologa, hledače drahokamů.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
1: Turistky na pláži u Severního moře, který tam vlezli a normálně si tam čistili zuby, myli si tam vlasy a dokonce se holili. A to jako všude, jo, nekecej. V tom moři.
2: Tak pojďme si říct, že tohle je poměrně netradiční ranní hygiena.
1: To musí být tedy úplně zmatený, jakože kde mají všechny keře najednou?
2: No, chudáci i ty mořský tvorové, jo, protože si představ, jo, že jsi chobotnici. Plaveš si takto vodou, potkáváš svých starých známý, medúzu, čau kámo, ježka, mečouna a najednou bobr mořský. Aha, nový druh.
0: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

hlas jste určitě poznali. Richard Krajčo a s ním i skupina Krištof. Tahle písnička ovládla ETR poprvé v roce 2001. Skupina Krištof tehdy vydala úspěšnou desku Magnetické pole. Právě tam se Cosmo Shop objevil. Je to single v podstatě o útěku z takové té každodenní rutiny, možná z reality. Tak doufám, že zafungoval a že stejně dobrou roli zastoupí taky Eurythmics se svým hitem The Miracle of Love. Posloucháte Hit Radio a hudební speciál Hit Radio Classic.

0: fantastická věc dvojice Nicole Kidman a Evan McGregor zpívali hit Come With Me. Tahle dvě jména znáte hlavně ze Stříbrného pláta. Písnička Come With Me je jednou z nejkrásnějších filmových milostných písní nového tisíciletí. V roce 2001 tenhle duet zazněl ve filmu Moulin Rouge. V tom snímku se objevila jinak řada dalších známých skladeb, třeba od Eltona Johna, Madony, skupiny Queen nebo Davida Bowieho. Come With Me vznikla ale originálně právě pro film. A co pak pro vás máme dál? Líbím třeba Depešáky nebo Afromena. Pro lepší náladu.
1: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby.legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
2: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 tisíc korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
3: Tak nečekejte, jezděte!
4: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
5: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
6: Více na kopecký.cz.
7: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
1: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.

sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zistíš, co sme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ.

0: tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
1: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
2: Tahitské léto Aquapalace Praha už je tady.
3: Zábava vlny tobogány.
4: Co vás čeká?
3: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
4: Plno tobogánů a skluzovek.
3: Tak všichni rychle do plavek.
4: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
3: Relax, drinky, animace.
4: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
3: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
2: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
5: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
6: Hi, this is Ed Sheeran.
7: Hi, this is Madonna.
8: To nejlepší z 80. 90. a milénia vám budeme hrát i v příští hodině. Pokračuje hudební speciál Hit Radio Classic. Michal Pospíchal. Dobrý

na Go My Way, to je hit, za kterým stojí Lenny Kravitz. Tohle byl jeden z nejikoničtějších rockových hitů 90. Ladíte hudební speciál Hit Radio Classic. Až do 21. večerní vám do uší dáváme to nejlepší z našeho hudebního archivu. Hrajeme ty největší hity za posledních 30 let. Na časové ose se teď konkrétně přesuneme do roku 2000. V jeho úvodu britsko-irské duo Moloko obohatilo hudební scénu i singlovkou The Time Is Now, která se objevila taky na jejich desce Things To Make And Do. Hrajeme na Hit Radio Classic pro lepší náladu.

0: jste určitě poznali. Jednu malou holku zpíval Martin Kuča a skupina Proud. Ladíte Hit Radio. A hudební speciál Hit Radio Classic, který v příštích minutách rozezní a rozespívá Madonna. What It Feels Like For A Girl. To je velký hit, který pro vás máme nachystaný. A přidáme třeba ještě rockseťáky. Co vy na to? Od nich The Look už za chvíli. Dobrý večer z Hit Radio.
1: Sveze časem. Vítá vás nádraží 90.

0: na Hit Rádiu. Léto je lepší s Hit Rádiem. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Tento týden u nás. Plnotučné mléko Albert litr s apkou za 9,90 a slunečnicový olej Majola litr s apkou pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
2: Jirko, počítej se mnou. Ubytování v půvabném lázeňském městečku.
3: Plus krkonošská příroda.
2: K tomu přičti všechny ty turistické atraktivity v ceně pobytu.
3: A volný vstup do lázeňského wellness.
2: Už ti to vyšlo? Tak vyšlo ti to?
4: Léto na jedničku v léčebných lázních Janské Lázně. Letos vám to k nám vyjde. www.janskelázně.com.
5: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.

vaší cesty nezměníme. Můžeme vám ale zlepšit náladu. Léto zní líp s Hitrádiem. Hitrádio. Dusk night jeans, cut the hair short.

jsou nezaměnitelný. Aha, velmi specifický zvuky, hudební styl. Ve čtvrtek večer posloucháte Hit Radio. Konkrétně hudební speciál Hit Radio Classic, ve kterém vám servírujeme možná teď někomu k večeři, tak ať chutná, to nejlepší z 80. 90. a milénia. Máme pro vás hity napříč žánry. Ten další chytnul vlnu, kdy se

0: Stay, to jsme hráli na Hit Radio. Dobrý večer. Pokračuje hudební speciál Hit Radio Classic. Nekombinujeme pro vás jenom nejrůznější žánry, ale taky jazyky. A do příštích minut máme nachystanou třeba kombinaci češtiny a angličtiny. Je to tak, česká skupina Support Lesbians, toho času zpívající anglicky, a jeden z nejzásadnějších hitů jejich kariéry, Sweet Little Something. I tomu budou patřit příští minuty na Hit Radio. Užívejte čtvrtek.
1: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
2: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
3: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
4: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
3: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
5: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a

0: www.sport.cz. Potřebujete partnera pro velké projekty nebo jen dodavatele nářadí? Red Tool je dlouholetý specialista značky Milwaukee v České republice. Máme zkušenosti z rozsáhlých staveb, průmyslových zakázek i specializovaných provozů. Navrhneme řešení na míru, zajistíme dodávky, servis i kompletní podporu. Profesionálně, efektivně, bez kompromisů. Tak koukni na www.redtool.cz. Red Tool. Jednou červená, navždy červená.
1: Předpověď na přelom července a srpna. Vysoký tlak zážitků, místy silné přehánky smíchu a zvýšený výskyt divadla. 96. Ráskův Hronov, divadlo, scénický tanec, workshopy, setkávání, muzika a program pro každého. Od 31. července do 8. srpna bude Hronov pupkem divadelního světa. Program a předprodej na Ráskův Hronov.eu.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: zlepšte si náladu.
1: Hit Rádio Černá Hora.
2: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní

0: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka, úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
1: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
2: Prosecco přesně v italském stylu?
3: To je Mionetto.
2: Kvalitní prosecco s ležerním šarmem?
3: Mionetto.
2: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí?
3: Mionetto.
2: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
3: Mionetto. Víc než jen prosecco.
4: Hi, it's me, Rita Ora.
5: I'm Macklemore.
4: I'm Dua Lipa.
6: Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic, ještě hodinu vám budeme hrát to nejlepší z minulosti. Michal Pospíkal za mikrofonem. Dobrý večer.

jsou legendární Coldplay, jejich nezapomenutelný hit Yellow. Společnost vám při čtvrtku dělá Hit Radio a taky ty největší hity z 80., 90. a milénia. Posloucháte totiž hudební speciál Hit Radio Classic, který bude dál nabízet playlist plný hvězd. Koukám na to, Holly Johnson, Bára Basiková nebo třeba Moby, který nedávno potěšil Českou republiku. Prostě bude co poslouchat a bude to parádní.

Mr. Keery, to je v podstatě taková charakteristika roku 1985. Tohle jsme tehdy slyšeli z každého rohu. Ladíte hudební speciál Hit Radio Classic. Ještě do konce hodiny pro vás máme výběr toho nejlepšího z 80., 90. a milénia. Tak to nebudeme protahovat, ať toho stíháme co nejvíce a pěkně si vyladíme čtvrtek. Fragma může být? Dáme vám jí. Taky Eros Ramazzotti, Tina Turner. No, zase jedno velké jméno za druhým. A skvěle.

Hit. Grand finále je tu. Tohle byla úplně poslední písnička dnešního vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. S tím dalším se ale budeme těšit už zítra, zase úderem 18. hodiny. Pro dnešek už se ale vracíme k tomu běžnému playlistu, tak už za chvilku na Hit Radio třeba Pink, taky Black Eyed Peas nebo skupina Jelen. Hezký poslech a super večer.

0: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
1: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
2: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.

0: Hi, this is Madonna.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.